Airbus uskutečnil rekordní let z Austrálie do Francie, trvající neuvěřitelných 24 hodin. A to možná nechcete strávit toliko času. Společnost Airbus v úterý dokončila rekordní zkušební let trvající právě 24 hodin, když ve francouzském městě přistál letoun z Bellevue a vyvíjený pro komerční lety na velmi dlouhé vzdálenosti, informovala o tom agentura Reuters. Speciálně upravený dopravní typ letadla by mělo být poprvé nasazeno na přímé lince australských aerolinek mezi Sydney a Londýnem od příštího roku. Tak pokud byste cestovali, svezete se. Teď ale my letíme do světa dalších hitů. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

pohádky, který jsem miloval. Předtím, než z ustranou tváří chodila z pozdě spát. Život jen utíkal a já pochopil, koho.

0: espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími. Novinka. Marek Ztracený. Originál.

Antikoncepce pro holuby. Znojmo zvažuje i městský holubník či speciální krmivo. I to probereme teď na Vlně krokodýla, kde s vámi Jarek. No a Znojmo hladí a poslouchá na 96,2 FM. Ve Znojmě řeší, co dělat s přemnoženými holuby. Místní se na ně stěžují, nelíbí se jim znečišťování veřejného prostoru a dalších budov. Město proto připravuje několik opatření. Ve hře je například městský holubník po vzoru Brna. Tak doufejme, že se jim zadaří. Teď do Znojma posíláme další hit. Tam nás sladíte a posloucháte na 96,2 FM. Příjemný poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu.
3: Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 31 minuta k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady předposlední červencový den a také předposlední pracovní den 31. týdne. Čtvrtek 30. července, to je právě dnes. A právě teď ze studia Rádia Prokurýr. Dobré ráno, přeje Tonda Kala. Bořivojové dneska slaví svůj svátek. Nejenom bořivojové, ale všichni se dneska asi pořádně zapotíme, protože na odpoledne jsou předpovídány teploty, které jsou spíš tak jako vhodné pro středomoří, než tady k nám. Má být někde kolem až 38 stupňů, ale to samozřejmě během rána taky určitě probereme. Pokud v téhle chvíli vrazíte na silnice, tak nepočítám-li D2, kilometr 29 ve směru na Břeclav, kde je v pravém pruhu auto po srážce se zvěří a kilometr 1,50, to až ve směru na Bratislavu, porouchané auto Ukrajinice, tak na silnicích je v téhle chvíli hlášen klid. Bylo by ideální, kdyby to takhle vydrželo co nejdéle, ale to se asi úplně nestane, však to známe. Přátelé, ať se nám dneska daří, užijte si to a hledejte stín. Pokud už jste v práci, jakože vím, že ti, kteří pracují třeba na stavbách a mají tu možnost, tak už jsou tam třeba někteří v téhle chvíli mají nástup, aby toho udělali co nejvíce, protože v tom odpoledním pařáku to nebude žádná velká hitparáda. Tak dobré ráno, dobrý den.
1: Dobré ráno, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5:42 k tomu z Krokodýla přejeme dobré ráno. Jak tam máme? Tak v centru Brna už téhle chvíli máme skoro 20 stupňů. Vyškov hlásí necelých 16, Břeclav stupňů 17. Ale odpoledne bude to stručné jasno nebo polojasno a teploty 35 až 38 stupňů. Tak si to užijeme. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 5.59, to je čas, kdy máte naladěno Radio Krokodýl. Dobré ráno, dobrý den, přejeme ve čtvrtek 30. července. Bořivoj dneska slaví svůj svátek ze studia Krokodýla. Dobré ráno, přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásný den, přejeme. Státní nemocnice plánují společné nákupy, podrobnosti ve zprávách.
0: Co si dáme po 6. Imagine Dragons. Queeny. A bude i Kapitán Demo. Dnešní předpověď počasí je stručná. Jasno nebo polojasno, odpolední teploty až 38 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Státní nemocnice plánují společné nákupy služeb, techniky i materiálu. Spolu s ministerstvem zdravotnictví nyní prověří, kde společné nákupy mohou přinést úspory. Do pilotního projektu se zapojují i fakultní nemocnice Brno a fakultní nemocnice u svaté Anny.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Uvízlý v keři zůstal mladý orel, který vypadl z hnízda v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Správci chráněné krajinné oblasti ho objevili díky monitoringu. S jehož pomocí populaci vzácného dravce v oblasti sledují. Mladě předali do péče záchranné stanice v Rajhradě.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Rouchovany zrekonstruovali historickou školu v místní části Šemíkovice. V budově s učitelským bytem prožil dětství básník Vítězslav Nezval. Obec do památkově chráněného objektu, který ještě čeká kolaudace, investovala asi 16 milionů korun. Evropská fotbalová unie UEFA chce po oznámení Mezinárodní federace FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům svolat ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Ve hře je podle médií i možný bojkot světového šampionátu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má Marta.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Doprava zpomaluje na trase Brno-Svitavy před Letovicemi kvůli dopravnímu omezení. Jinak v Brně a blízkém okolí je provoz zatím klidný. Připomínám proto jen uzavírku silnice do 9. srpna v Bystrci na horním příjezdu k hradu Veveří z důvodu prací na silnici. A oprava vozovky probíhá do 1. srpna také v Nádražní ulici u křižovatky s Husovou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
0: Marti, děkujeme. Pojďme se ještě podívat na jedničku, trasa Vyškov Brno, kilometr 209, v pravém pruhu stojí nepojízdné auto, pozor na ni.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Na ranním vysílání jsou dvě jistoty. První jistota, Katka nemá nabitý telefon, a druhá jistota, když svítí měsíc a je úplně, tak přijde a ráno se rozplývá. Obě dvě, nebo telefon máš nabitej?
1: Telefon mám dneska výjimečně tohle nabitej, pozor. A dneska opravdu cestou jsem se kochala tím měsícem, který byl krásně vidět na nebi. Tak jako něco hezkého na tom ranním vstávání musíš najít, ne?
0: Jste se kochala, paní moderátorko?
1: Pane doktore.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, nestratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut, pojďme mrknout na historii a 30. červenec. Například v roce 1419 proběhla první pražská defenestrace. Pražský lid vedený knězem Janem Želivským podnikl útok na novoměstskou radnici. Přítomné končili, zhodili z oken a ubili. Touto událostí začínají husitské revoluce. Líbí se mi rok 1872. Skupina mladočeských vlastenců na tajné schůzce o Julia Gregora vyzvala Karla Sabinu, aby opustil České království, jinak zveřejní jeho údavačskou činnost. Což se nakonec stejně stalo. Dobrý no. V roce 1949 v Brně zahájila provoz trolejbusová doprava. V roce 1950 byla otevřena lidová hvězdárna Vsetín. V roce 1971 zazněla slavná věta: "Já jsem tak šťastný." František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La Manche. Co zmíníme ze světa? Například rok 1932, kdy v Los Angeles byly zahájeny 10. letní olympijské hry. V roce 1971 v rámci programu Apollo 15, pánové David Scott a James Irwin přistáli s prvním měsíčním vozidlem na měsíci. Kdo dneska slaví narozeniny? Například, mám tady dva herce, jeden mě provázel spíš mládím, byl oblíbený, ne že teď není, ale teď spíš jiný, po pořadě. Arnold Schwarzenegger dneska slaví 79. narozeniny a herec Jean Reno, tak ten dneska slaví narozeniny 78. Taky můžeme mrknout na to, kdože třeba dneska slaví svátek. Pokud jste to ještě nezaznamenali, dneska je to Bořivoj. Dneska je Mezinárodní den přátelství, byl vyhlášen OSN v roce 2011 a také je dneska Světový den proti obchodování s lidmi. Uvidíme, jak to bude s přepisem historických teplotních rekordů. Nejvíce bylo naměřeno v roce 1994, kdy bylo naměřeno 35,6, tak uvidíme, jestli to dneska bude přepsáno. Pokud slavíte, mi gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.

0: Potsdam. Nothing. Potsdam, Potsdam, Potsdam.
1: 6 hodin 19 minut jste s krokodýlem, jak to vypadá venku s počasím. Vyškov hlásí 16 stupňů, Brno 20, Břeclav 18, Žďár nad Sázavou 17. Dneska bude opravdu velké léto. Má být jasno, nebo skoro jasno, a to bude 35 až 38 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
3: Dobré ráno. Obříkovová žába s fontánkou od včerejška zdobí park v Bráfově ulici v brněnských Žabovřeskách. Nahradila starší a už nefunkční plastikou s vodním prvkem, stejně jako on odebírá vodu z místního artéského vrtu. Po srážce 3 osobních aut u Branišovic na Brněnsku včera ráno zemřel člověk, další řidič utrpěl lehké zranění. Auto výjíždějící z vedlejší silnice zřejmě nedalo přednost. Vysoké teploty mohou v nadcházejících dnech ovlivnit provoz na železnici. Cestující by se na to měli připravit. České dráhy lidem proto doporučili, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne. Měli sebou dostatek tekutin i léky, které berou pravidelně. Čeští kordisté obsadili na mistrovství světa v šermu v Hongkongu 24. místo v soutěži družstev. Po úvodním hladkém vítězství nad Katarem podlehli Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr a Matyáš Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jé!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach. S námi to zvládnete.
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
9: Je dobré mít přítele na celý život.
2: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: 2 minuty po plus sedmé, něco o osvěžování. Každý den pro vás máme 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Probiotický nápoj je vhodný pro celou rodinu, včetně dětí a také těhotných žen.
2: No, kde jste si tyto probiodrinky užili včera?
3: Krokohlídka dneska osvěžovala na koupališti Královopole a teď jsme už na Moravském náměstí, kde je akce Stůl. Ano, slyšíte dobře, obří stůl, který má přes 200 metrů. No a u kterého se potkávají dneska Brněné, tady takové sousedské posezení a my tady osvěžujeme.
4: Jsme tady u toho stolu na Moraváku. Krokodýl nás nádherně osvěžil, dostali jsme probiodrink.
5: Já zdravím Krokodýla, nejlepší rádio.
6: Tak, my jsme tady na Moraváku a Krokodýl nás osvěžil tady probiodrinkem a moc děkujem.
7: Taky moc děkujeme.
1: Takže včera se osvěžovala na několika místech a kde to bude dnes?
2: Dnes odpoledne vyrazí naše krokohlídka na koupaliště Kraví hora v Brně, tak tam se taky osvěžíte pro biodrinky, nenechte si to ujít.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Marta.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Doprava zpomaluje na trase Brno-Svitavy před Letovicemi kvůli dopravnímu omezení. Jinak v Brně a blízkém okolí je provoz zatím klidný. Připomínám proto jen uzavírku silnice do 9. srpna v Bystrci na horním příjezdu k hradu Veveří z důvodu prací na silnici. A oprava vozovky probíhá do 1. srpna také v Nádražní ulici u křižovatky s Husovou.
1: Pozor, dejte na Žďársku na trase z Nového Města na Moravě na Bystrici nad Bernštejnem u odbočky na křídla. Vyšetřuje policie nehodu nákladního auta s osobním. A pozor, D1, trasa Vyškov v Brno, kilometr 209, je tam nepojízdné auto.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
9: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč existují banky.
3: Protože se tam vydělávají peníze.
4: Protože si tam může někdo odložit peníze.
5: Když si tam někdo půjčí peníze, tak je musí zase vrátit.
6: Když tam

0: to taká.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: minuty a bude 6:45 na Krokodilu. Mrkneme na počasí. V Brně máme 20 stupňů, Vyškov hlásí 16,5, Žďár nad Sázavou 17, Břeclav 18,5 a Znojmota 18. Odpoledne čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty vysoké 35 až 38 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Stavba sociálně zdravotního komplexu na Červeném kopci v Brně bude moct začít po ukončení výběru zhotovitele a bez zajištění případné dotace. Brněnští radní včera schválili úpravu smluvních podmínek zadavacího řízení. Divoce žijícím zvířatům nebo krajině mohou podle ochránců přírody lidé v nastupujících vlnách veder pomoci umisťováním misek s vodou do zahrad, omezením sekání trávníků nebo vynecháním kypření půdy. Zlepšit je podle ochránců potřeba také hospodaření s vodou. Požár u Bordeaux na jihozápadě Francie se včera navzdory horkému počasí nešířil. Oheň spustošil na 42 tisíc hektarů a k evakuaci donutil přes 220 tisíc lidí. Světová federace FIFA zahájila disciplinární řízení s argentinskou fotbalovou asociací a několika jejími hráči za prohřešky během mistrovství světa. Tresty hrozí asociaci za transparent s politickým sloganem a fotbalistům za potyčku po prohraném finále se Španělskem. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavný The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýlu. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: 9 minut před 7, to o tomhle půjde zcela určitě.
1: Rozhodně, jak už z krokodýla víte, tak bohužel při nehodě na motorce včera zemřel irský zpěvák Glenn Hansard, byl mu 56 let. No a tento muzikant pocházel z chudé rodiny, ve 13 letech odešel ze školy a původně byl pouličním zpěvákem, později založil skupinu The Frames, no a největší úspěch zaznamenal v roce 2008, když se svou tehdejší partnerkou Češkou Markétou Irglovou získal Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. Nejsmutnější na této nečekané tragédii je fakt, že s manželkou má 3letého synka. Já musím říct, že sice od něj znám asi jenom tuhle písničku Oscarovou. Každopádně mě to včera dost zasáhlo a vzpomněla jsem si, že když vyhráli Oscara v roce 2008, tak tenkrát se přímý přenos Oscarů promítal tady v Brně v jednom kině. Aha. My jsme tam byli s manželem. Ve 3 ráno už jsme všichni, myslím, v tom kinosále byli jako v polospánku a v té chvíli nás to probudilo, když byli vyhlášeni jako vítězové. Bylo to strašně hezký, moc ráda na to vzpomínám. Moc mě to mrzí, ale pojďme si dát ten song, ze kterého teda jde husí kůže po celém těle.
2: Glenn Hansard a Markéta Irglová, Falling Slowly.

0: Na Radiu Krokodil právě teď zpívá Bruno Mars, to je jeho Marry You. Přesně za minutu a půl bude 7 hodin.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jé!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 3/4 minuty a bude 7 hodin. Já třeba vím, že ve zprávách bude BBB, tedy Brno, Blansko, Břeclav. Co konkrétně, Katko?
5: Třeba to, že Brno B nabízí lidem k ochlazení v centru dva historické sály a podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po 7? Například bude Major Lazer. Madonna Holiday. A taky Miraj. Kousek od Břeclavy, dívám se tady na jednu meteostanici, v Podivíně už mají 25 stupňů, v Brně máme stupňů 20, odpoledne po Moravě čekají mě velmi vysoké teploty 35 až 38 stupňů.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 7, hezké ráno.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Ochlazení v nadcházejících horkých dnech v Brně opět lidem poskytnou dva historické sály na Nové radnici. Otevřené budou ode dneška do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Krajský soud v Brně omezí dnes a zítra odpolední pracovní dobu.
6: Rádio Krokodýl, Blanensko.
5: Muž z Blanenska, bývalý strážník městské policie Brno, je ve vazbě pro podezření ze závažné mravnostní trestné činnosti páchané na nezletilých a mladistvých. Krajský soud v Brně zamítl jeho stížnost proti vazbě. Policie zároveň připouští, že trestní stíhání může být v budoucnu rozšířeno.
6: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
5: V centru Valtic vzniká nové parkoviště, části místních ale vadí jeho sklon i málo zeleně, navíc podle nich staví město v rozporu se zákonem. Investici posvěcenou stavebním úřadem se pokusili zastavit opoziční zastupitelé, vedení města i úřadu pochybení odmítají. S reprezentačním výběrem volejbalistek zahájila přípravu na brněnské mistrovství Evropy i nahrávačka Kateřina Valková, která si v květnu poranila koleno a přišla o Ligu národů. Na jaře podstoupila i drobnou operaci. Šampionát v Brně začne Češkám 21. srpna.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Silnice dnes společně s námi hlídá Marta.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V centru města je provoz zatím ještě relativně klidný. Doprava zejména nákladní už ale zpomaluje na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy zhruba od Kývalky. Na hlavním tahu z Brna do Svitav budete pomalu popojíždět před Letovicemi a dále ještě před Březovou nad Svitavou kvůli dopravnímu zúžení. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rasajová.
0: Pozor na silnici číslo 19, tedy na Žďársku na trase z Nového města na Moravě ve směru na Bystřici nad Pernštejnem. U odbočky na křídla vyšetřuje policie nehodu nákladního auta s osobním.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě a půl minuty po 7 hodině raní na Krokodýlu chystáme voucher v hodnotě 300 korun na pizzu.
1: Čeká nás soutěž s brněnským Hantecem, tak si to nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zdá se mi, že náš soused se velmi dobře vyzná v dětské psychice. Když náš syn dostal buben, tak se jej s vševědoucím pohledem zeptal, a jestli pak víš, co je uvnitř?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7:10 k tomu na Krokodýlu jsou v téhle chvíli připraveny mňamky, tedy úplně přesně řečeno voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, už pětkrát ji najdete v městě Brně.
2: A aby to bylo bombastický, tak volejte právě teď 603 103 103 a vyhrávejte.
1: Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Veronika.
1: Dobrý den, Veroniko, co jste dneska snídala?
3: Zatím ještě nic.
1: A v kolik jste vstávala?
3: Ve 2, ve 3 zhruba.
1: Počkejte, to jako,
2: ve 2, ve 3.
1: To jako do práce se stávala ve 2, ve 3?
3: Ne, to asi tak budím v noci normálně.
2: Aha. Jo, takhle.
1: To my neznáme.
2: My spíme jak dudci.
1: Připravená na Žanka?
3: Ano.
1: Tady to máte.
4: Pomeňte, co to znamená otevřít chlebárnu?
1: Otevřít chlebárnu.
3: Otevřít pusu zívat?
4: Otevřít chlebárnu znamená otevřít ústa.
1: Musíte tu chlebárnu otevřít, abyste mohla sníst to, co jste teď vyhrála.
3: Dám si tu pizzu na snídaně.
2: Třeba.
1: Gratuluji, mějte se moc hezky.
2: Hezký den.
1: Naschranou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Major Laser, tedy.
1: Major Laser.
0: Tak kdybyste si to chtěli jako někde napsat, tak se přesně jmenuje interpret Linon na Krokodýlu. 10,5 minuty před půl osmou mrkneme, jak to vypadá venku s počasím. Otepluje se nám tam celkem rychle. Jejky, tady už mají 26 stupňů v Podivíně u Břeclavy. My v Brně máme nějakých 21,20. Velké Meziříčí hlásí 22 stupňů, Žďár nad Sázavou 18. Odpoledne budou teploty opravdu velmi vysoké, 35 až 38 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Přes 5 promile nadýchal 56-letý muž, kterého v úterý strážníci našli pospávat na schodech v Benešově ulici v Brně. Taková hodnota může být pro některé lidi smrtelná. Strážníci proto okamžitě zavolali záchrannou službu. Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera na jihu Brna začne pravděpodobně až v příštím roce. Původně se předpokládalo, že by práce mohly začít letos v srpnu. Revitalizace je však stále v projektové přípravě. Premiér Andrej Babiš nevyloučil další pomoc Francii, kterou v posledním týdnu sužují rozsáhlé požáry. Zmínil měnící se situaci a také vlnu veder se zvýšeným rizikem lesních požárů očekávanou i v Česku. O případné pomoci proto bude vláda rozhodovat podle aktuální situace. Trenér Roberto Mancini se po návratu k italské fotbalové reprezentaci omluvil za to, že před 3 lety národní tým opustil. 61-letý kouč dal tehdy přednost lukrativnímu angažmá u výběru Saúdské Arábie a od mužstva, s kterým v roce 2021 slavil evropský titul, odešel. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: 9 minut a bude půl osmé.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
6: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
7: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
2: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
8: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmaisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
9: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
8: Amethyst Weltmaisau.
9: Více na amethystwelt.at.
2: Rádio Krokodýl.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
11: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
12: Vstupte do Baťova světa. Svezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
13: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: celou jižní Moravu.
1: Teploty nám letí hodně vysoko, dneska kolik až 35 nebo 38, ježíš, tak to je šílený.
2: A prosím tě, na úterý se předpovídá nějakých 40?
1: Dokonce.

0: No.
1: No tak, ještě, že jedu pryč.
2: Do tepla, já vím.
1: A tak osvěžení bude samozřejmě, přátelé, potřeba dodržovat pitný režim a od toho máte krokodýla. Každý den mezi vás rozvážíme 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21, což je probiotický nápoj pro celou rodinu, takže si ji můžou dopřát děti i těhotné ženy.
2: Včera jsme rozdávali na dvou místech.
3: Krokodýlka dneska osvěžovala na koupališti Královo pole a teď jsme už na Moravském náměstí, kde je akce Stůl. Ano, slyšíte dobře, obří stůl, který má přes 200 metrů, no a u kterého se potkávají dneska Brněné, tady takové sousedské posezení a my tady osvěžujeme.
4: Jsme tady u toho stolu na Moraváku, krokodýl nás nádherně osvěžil, dostali jsme probiodrink.
5: Já zdravím krokodýla, nejlepší rádio.
6: Tak, my jsme tady na Moraváku a krokodýl nás osvěžil tady probiodrinkem a moc děkujem.
7: Taky moc děkujeme.
2: Dneska budeme osvěžovat odpoledne na koupališti na Kraví hoře, tak se tam stavte.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice a slovo má Marta.
9: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V centru města je provoz zatím ještě relativně klidný. Doprava zejména nákladní už ale zpomaluje na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy zhruba od Kývalky. Na hlavním tahu z Brna do Svitav budete pomalu popojíždět před Letovicemi a dále ještě před Březovou nad Svitavou kvůli dopravnímu zúžení.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7,5 minuty po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, proč stárneme.
3: Protože vyrostem tamhle.
4: Protože aby to mimino tam nemohlo dýchat a nemohlo by jim moc narůst.
5: Aby jsme byli dospělí a měli jsme děti.
6: Proto se pak bychom se nedočkali toho, třeba já se těším do školy a ještě tam nejsem. A rostu, kdyby jsem nerostla, no tak by jsem se do toho těšila a někdy by jsem už tam nebyla.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Jelen s Magdalenou dozněl na Krokodýlu 3:45, kdy už máme v centru Brna 25 stupňů. Odpoledne to bude ale daleko víc. Čeká se 35 až 38 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Obří kovová žába s fontánkou od včerejška zdobí park v Bráfově ulici v brněnských Žabovřeskách. Nahradila starší a už nefunkční plastiku s vodním prvkem, stejně jako on odebírá vodu z místního artéského vrtu. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů, zejména dnes a zítra budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, vyloučené nejsou ani bouřky. Vojenský letoun F-16 byl v noci vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska. V Lublinu na některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. V poli byl objeven asi 10 metrů veliký kráter, který prověřují hasiči a policisté. Čeští kordisté obsadili na mistrovství světa v šermu v Hongkongu 24. místo v soutěži družstev. Po úvodním hladkém vítězství nad Katarem podlehli Jakub Jurka, Martin Rubeš, Michal Čupr a Matyáš Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Ej, vybral jsem si skvěle, firmu Klimastyle.
4: www.klimastyle.cz.
6: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
7: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
8: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Cidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
7: Pršet nebude, váš Bolek.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
9: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8,5 minuty a bude 8 hodin. Dobré ráno, přejeme.
2: Hezké ráno. Brno ode dneška rozpálí nejen vysoké teploty, ale taky největší přehlídka brazilské kultury ve střední Evropě. Na hradě Špilberg bude zahájen Brazil Fest Brno, tedy 7. ročník, který potrvá do neděle a nabídne hudbu, tanec, karnevalovou zábavu i program pro rodiny s dětmi. Zítra se festival přesune na náměstí Svobody a na Moravské náměstí. No a tradičním vrcholem přehlídky je sobotní karnevalový průvod. Bude v rytmu samby a těšit se můžete na stovky tanečníků a tanečnic v barevných kostýmech a taky na spoustu muzikantů. Neděle, ta je pak rodinným dnem. V parku Lužánky můžou děti vyrábět masky a kostýmy. V plánu jsou taky hry a další atrakce. Tak pokud ještě nemáte plány na víkend, tak teď už je možná máte.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: Anastasia na rádiu Krokodýl přesně minutu a půl před 8 hodinou.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Yeah!
3: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
0: S 8 hodinou jsou na rádiu Krokodýl připraveny zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
5: Pěkné ráno. Státní nemocnice plánují společné nákupy. Podrobnosti máme ve zprávách.
0: Po 8 ale Farben. Baby, DJ Bobo. A taky bude Slza. A taky bude dneska teplo, a to velmi teplo. Už teď máme v Brně 25 stupňů. Podivín od Břeclavy kousek hlásí už 26,5. Tady vidím dokonce 27 kousek. Kde to je? Blatnice pod Svatým Antonínkem. No tak tam už mají teďka jako pěkný pařák. Odpoledne bude ale teplo úplně všude. Čeká se 35 až 38 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké ráno.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Státní nemocnice plánují společné nákupy služeb, techniky i materiálu. Spolu s ministerstvem zdravotnictví nyní prověří, kde společné nákupy mohou přinést úspory. Do pilotního projektu se zapojují i fakultní nemocnice Brno a fakultní nemocnice u svaté Anny.
7: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
5: Uvízlý v keři zůstal mladý orel, který vypadl z hnízda v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Správci chráněné krajinné oblasti ho objevili díky monitoringu, s jehož pomocí populaci vzácného dravce v oblasti sledují. Mládě předali do péče záchranné stanice v Rajhradě.
7: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
5: Rouchovany zrekonstruovali historickou školu v místní části Šemíkovice. V budově s učitelským bytem prožil dětství básník Vítězslav Nezval. Obec do památkově chráněného objektu investovala asi 16 milionů korun. Evropská fotbalová unie UEFA chce po oznámení Mezinárodní federace FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům svolat ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Ve hře je podle médií i možný bojkot světového šampionátu.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnici. Jak to tam vypadá, to nám teď řekne Marta.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Vlivem cílícího ranního provozu se zdržíte v Brně na Zvonařce u Dornichu směrem do Židenic. Na dálnici D1 před Brnem od Prahy pomalu jede převážně nákladní doprava, a to od Kývalky. Zpomalíte na příjezdu do Brna po Bratislavské D2 od prvního kilometru a také na příjezdu do Brna od Pohořelic. A kvůli pracím na silnici budete popojíždět na cestě z Brna do Svitav před Letovicemi a dále před Březovou nad Svitavou. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Marta Rafajová.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: I dnes pro vás máme na Krokodýlu peníze.
1: A máme jich hromadu, 113 500 korun ve hře za náš krokodýlí zvuk už během pár minut, tak se nás držte.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Dobrý den, prosím, krabičku cigaret. Chcete ty s rakovinou? Ne, ty s neplodností. Už tak mám 4 děti.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 minut po 8 hodině je hraní, hrajeme o peníze a Katko, nedělej hurvajze.
2: No teď jsem chtěla říct, nebudu to natahovat, právě teď můžete volat studio 603 103 103 a máme tady 113 500 korun.
1: Já jsem to pustil o chvilku dřív, protože si řekla, teď budeme soutěžit a já jsem zvyklý, jak u IP, jako Pavlov, ti psi, rozsvítí se.
2: Reflex a
1: ano,
2: jeden.
1: Přesně. Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Pepa z Brna.
1: Dobrý den, Pepo, co máte pro nás za pěkný tip?
3: Takže je to zapnutí a vypnutí mikrofonu.
1: Dobře, zapnutí a vypnutí mikrofonu podle vás zní takhle.
2: Že by to bylo tak snadný a to... natočili jsme to tady ve studiu rovnou.
1: No, hele, možné no, to je, co je. Říká arbitr.
2: Zase kroutí hlavou zleva doprava zpátky, že ne?
1: No, tahle odpověď byla několikrát. Pepo, je nám líto, ale fakt to není správně.
3: Nevadí, mějte se.
1: Mějte se.
2: Krásný den.
1: Na shranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Ben Baby Goodbye na Krokodýlu 17 minut po 8 hodině. Katka má pro vás v téhle chvíli připravené stručné zprávy.
1: A Tondo, předpověď počasí.
0: Ta je stručná. Teplota je v Brně 26,5 už teď. To ještě nemáme ani 8:30. A teplo bude. Odpoledne čekáme až 38 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Po srážce 3 osobních aut u Branišovic na Brněnsku včera ráno zemřel člověk. Další řidič utrpěl lehké zranění. Auto vyjíždějící z vedlejší silnice zřejmě nedalo přednost. Vysoké teploty mohou v nadcházejících dnech ovlivnit provoz na železnici. Cestující by se na to měli připravit. České dráhy lidem proto doporučili, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne. Měli sebou dostatek tekutin i léky, které berou pravidelně. Spojené státy zaznamenaly přes 18 200 případů cyklosporózy, z toho přes 10 000 případů se týká amerického státu Michigan. Průjmové onemocnění je v řadě případů spojováno s řetězcem rychlého občerstvení, který v některých regionech kvůli těmto incidentům vyřadil ze své nabídky saláty. Světová federace FIFA zahájila disciplinární řízení s argentinskou fotbalovou asociací a několika jejími hráči za prohřešky během mistrovství světa. Tresty hrozí asociaci za transparent s politickým sloganem a fotbalistům za potyčku po prohraném finále se Španělskem. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Naštěji už tam budem.
7: Přestaň, to mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Mirá.
11: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
12: Migové.
11: Harley.
12: Single X.
11: Tomáš Klus.
12: Jdeme na Hrady.
11: 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Minutu před půl devátou něco o osvěžení, co si pod tím představit. Prosím pěkně, každý den rozdáváme 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Je to probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, včetně dětí a také těhotných žen.
2: No pojďme si připomenout, jak jsme vás osvěžovali včera.
3: Krokohlídka dneska osvěžovala na koupališti Královo pole a teď jsme už na Moravském náměstí, kde je akce Stůl. Ano, slyšíte dobře, obří stůl, který má přes 200 metrů, no a u kterého se potkávají dneska Brněné, tady takové sousedské posezení a my tady osvěžujeme.
4: Jsme tady u toho stolu na Moraváku, Krokodýl nás nádherně osvěžil, dostali jsme probiodrink.
5: Já zdravím Krokodýla, nejlepší rádio.
6: Tak, my jsme tady na Moraváku a Krokodýl nás osvěžil tady probiodrinkem a moc děkujem.
7: Tak moc děkujeme.
1: Dneska budeme osvěžovat odpoledne na koupališti na Kraví hoře, tam se na nás můžete těšit.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Informace ze silnic má pro nás v téhle chvíli Marta.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Vlivem cílícího ranního provozu se zdržíte v Brně na Zvonařce u Dornichu směrem do Židenic. Na dálnici D1 před Brnem od Prahy pomalu jede převážně nákladní doprava, a to od Kývalky. Zpomalíte na příjezdu do Brna po Bratislavské D2 od prvního kilometru a také na příjezdu do Brna od Pohořelic. A kvůli pracím na silnici budete popojíždět na cestě z Brna do Svitav před Letovicemi a dále před Březovou nad Svitavou.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 9:45 jdeme za dětmi a ptáme se na nás.
2: Ve školce na Lesné jsme položili otázku, proč posloucháme rádio.
3: Aby jsme věděli, co se, jestli je někde bouračka nebo ne.
4: A nebude lavina.
5: Někdy tam v rádiu třeba dávají Snoopyho.
6: Jestli se stala někde bouračka nebo ne.
7: Třeba kdyby byla auto nehoda a můj táta to vyřeší, protože vyřešuje auto nehody.
8: Protože maminky to mají rádi.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Cyril na Krokodýlu, 8 minut po půl deváté, venku máme teplo, ale to je jenom takové zahřívací kolo před tím, co bude odpoledne. V Brně už máme 27 stupňů a to je krátce po půl deváté. Ale dívám se, že 28,5 už mají v Podivině u Břeclavy. Odpoledne na Moravě čekáme 35 až 38 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. V centru Brna na náměstí Svobody probíhá v těchto chvílích slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany s vojenským ceremoniálem. Přelet vrtulníku nad městem je v plánu mezi 16:45. Přes 5 promile nadýchal 56-letý muž, kterého v úterý strážníci našli pospávat na schodech v Benešově ulici v Brně. Taková hodnota může být pro některé lidi smrtelná. Strážníci proto okamžitě zavolali záchrannou službu. Vojenský letoun F-16 byl v noci vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska. V Lublinu a některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. V poli byl objeven asi 10 metrů veliký kráter, který prověřují hasiči a policisté. Trenér Roberto Mancini se po návratu k italské fotbalové reprezentaci omluvil za to, že před 3 roky národní tým opustil. 61-letý kouč dal tehdy přednost lukrativnímu angažmá u výběru Saudské Arábie a od mužstva, s kterým v roce 2021 slavil evropský titul, odešel. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
7: No je to nejlepší po ránu.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9,5 minuty a bude 9 hodin, možná víte, možná ne, ale centrum Brna je poměrně dost pod kamerovým dohledem.
2: A podrobnosti přináší mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.
3: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Hlídku městské policie přivolala na přelomu týdne všímavá svědkyně. Viděla totiž údajného kapsáře, jak prohledává kapsy 25-letého muže podřimujícího v Masarykově ulici. Podezřelého si stihla vyfotit, což strážníkům velmi pomohlo při jeho hledání. Právě díky její pohotové reakci dostihla hlídka muže v zápětí v Benešově ulici. Vyzval ho, aby vyskládal všechny věci, tašky i kapes. Mezi svými věcmi měl finanční hotovost i cizí platební kartu. 60-letý muž tvrdil, že vše je jeho. Když ho ale strážníci upozornili, že jsou v ulicích kamery, přiznal, že kartu i s penězi vzal 25-letému spícímu muži. Peněženku pak údajně odhodil do nedaleké popelnice, kde ji strážníci skutečně záhy našli. Musí teď podezřelý z trestného činu. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno. Přeji vám všem krásný den.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková. Přejeme hezký čtvrtek.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Výzvu Riany na krokodýlu nemůžu jako respektovat. Nezastavuj tu muziku. No musím. Bude 9 hodin, vy jste s krokodýlem. Přesně minutu a půl před 9 hodinou.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jé!
2: Jé!
3: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
0: Minuta a bude 9 hodin, máme čtvrtek 30. července. I dnes jste s krokodýlem, to nás těší. Dobré ráno, hezké dopoledne přejí z krokodýla Katka Horáková.
5: A Tonda Kala, pěkné dopoledne. Zajímalo by mě, když jsem teď slyšela toho kohouta, jestli jsou naše děcka vzhůru. Trošku se bojím, že ještě ne.
0: Proč se toho bojí, teď mají prázdniny, ne? Matko, nech je odpočinout.
5: Stává to půl jedenácté, to je hřích. Jdeme na zprávy. Brno nabízí lidem k ochlazení v centru dva historické sály. Podrobnosti za chviličku.
0: Po deváté budou devadesátky, jako třeba Vanessa May. Depeche Mode. A taky třeba bude Robert Miles. Dneska nás čeká velmi horký letní den, odpoledne až 38 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 9, hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Ochlazení v nadcházejících horkých dnech v Brně opět lidem poskytnou dva historické sály na Nové radnici. Otevřené budou ode dneška do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Krajský soud v Brně omezí dnes a zítra odpolední pracovní dobu.
1: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
5: Lužní lesy na jihu Moravy trápí sucho, tak dlouhodobý a intenzivní deficit vláhy lesníci v Tvrdonickém Polesí nepamatují. Stojí zatím hlavně dva faktory, minimální množství srážek a velmi nízký průtok řeky Moravy.
1: Rádio Krokodýl, Žďársko.
5: Ve Žďáru nad Sázavou bude v úterý předáno ocenění Gentleman Selnic. Policie ocení muže, který zastavil u dopravní nehody, při které žena sjela s autem do rybníka. Neváhal, skočil do vody a ženu z vozidla vytáhl a tím jí zachránil život. S reprezentačním výběrem volejbalistek zahájila přípravu na brněnské mistrovství Evropy i nahrávačka Kateřina Válková, která si v květnu poranila koleno. Na jaře podstoupila i drobnou operaci. Šampionát v Brně začne Češkám 21. srpna.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Marta.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně jsou kolony hlášené na Poříčí a na Zvonařce v obou směrech. Na dálnici D1 před Brnem od Prahy zpomalují hlavně kamiony, a to konkrétně od Ostrovačic. Na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy budete popojíždět od 3. kilometru. Navíc na půltém kilometru došlo ke střetu dvou osobních vozidel. A na zdržení se připravte na hlavním tahu z Brna na Uherské Hradiště u Vlechova, kde se opravuje vozovka. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě a půl minuty po 9. hodině se připravujeme na výhled na nebe.
1: Ano, protože připomínáme, že v centru Brna na náměstí Svobody probíhá právě teď slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany a v této souvislosti už zhruba za čtvrt hodiny čekejte přelet vrtulníku nad městem, tak ať vás to nepřekvapí nebo ještě hůř nevyděsí.
0: Přejem hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Lomí mafiánská matka nad svým potomkem rukama. Co jen z tebe bude? Otec, postrach celého podsvětí. Já 10 let v base a ty? Ty přineseš ze školy jedničku schování?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Provádím kontrolu mailové schránky program@krokodil.cz. Proč? No protože tam si píšete o hit vašeho života. Dneska píše Veronika. Ahoj Krokodýle, chtěla bych písničku od Flipside Angel pro všechny anděle z nemocnice u milosrdných bratří v Brně. Děkuji za zahrání, Veronika.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, co se děje v úplném centru na náměstí Svobody. Dneska až do 10. hodiny tam probíhá slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany. A součástí slavnostního programu je také přelet vrtulníků, který je plánován zhruba na tento okamžik. Nebo 9.15 až 9.30 bylo předpoklad, tak se prosím vás nelekejte. Říkal jsem si, já vám řeknu, jak přesně letí, tak jsem si dal automaticky flight radar a tam jsem si vlastně uvědomil, když jsem tam žádné vrtulníky neviděl, že samozřejmě to nejsou civilní letadla nebo civilní stroje, ale vojenské a ti nemají zapnuté odpovídače, aby bylo všude vidět. Takže jakmile přiletí, uvidíte, uslyšíte, co to bude za vrtulníky, tak určitě víte, že ty americké Venomy jsou teď usazeny na zem takzvaně, takže to budou dva kusy Mi-171. To až se budete bavit o tom, je a to je ten typ, to je ten typ. Prosím nás vyhrává ten, kdo řekne Mi-171 dvakrát. Z Krokodýla přeju hezké dopoledne. 9 hodin 19 minut, úplně přesně.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl, Tonda Kala. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa. Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte. Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
3: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
2: Amethyst Weltmeisau.
3: Více na amethystwelt.at.
0: Radio Krokodýl. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
0: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Inner Circle dozněly 3 minuty po 9:30 na Krokodýlu, kde je teď připraven hit v jedné sekundě. Když ho dneska uhodnete, vyhrajete 2 vstupenky na představení Kůň pátý element, což je představení plné kaskaderských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Telefonní linka je připravená 603 103 103. Kdo pak na ní? Krokodýl, dobrý den.
2: Ahoj.
1: Rozuměl jsem ahoj zbytku, ne?
2: Ne, ahoj Jitka.
1: Ahoj Jitko. Voláš z auta?
2: Ano, ano.

0: Jo, jsi tam sama nebo bude hrát někdo s tebou?
1: Sama, sama.
0: Tak jdeme na to?
1: Sima.
0: Tak jdeme na to.
2: 3, 2, 1, go! Wake up in the...
0: Nevíš?
1: Ne.
0: Taky mi líto. Jitko, díky, šťastnou cestu, měj se hezky. Ahoj. Jitka tedy neuhodla. Uhodne někdo jiný na telefonu 603 103 103? Pokud si myslíte, že víte, kdo to zpívá, no tak zavolejte. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Koho zdravím tentokrát do auta?
3: Ano.
0: Výborně, ano. Koho zdravím?
3: Nastěnku.
0: Pardon, ještě jednou křestní jméno.
3: Nastěnku.
0: Nastěnka, omlouvám se. Nastěnka poznala písničku?
3: Ano, Keša.
0: Keša to je. Ještě k tomu TikTok se to jmenuje, to jen tak jako pro doplnění. Tak jo, vyhrála jste 2 vstupenky na představení Kůň, 5. element. Šťastnou cestu, gratuluju a nezavyšujte. Mějte se hezky.
3: Děkuju.
0: Naschledanou. A my si tu Kešu a TikTok dáme úplně celou. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: don't start till I walk in. Don't start.
1: Kesha a TikTok dnešní hit v jedné sekundě uhodnutý na druhý pokus. 90 to nebyla, to bylo rok 2010. Do 90. let se s muzikou vrátíme společně s Eminemem. Dáme také Passion Fruit. A bude i Petr André. Pořivoj dneska slaví svátek s krokodýlem. Gratulujeme a všem přejeme hezké dopoledne.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
6: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Rádio Krokodýl. 90 v 9.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve stejné zemi?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
4: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
6: Po 10. hodině David Guetta, Teddy Swims a Toes and I, Gone, Gone, Gone. Bude i Britney Spears. A chystáme i Poetiku.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
6: Léto, jak má být? Pro někoho teda třeba možná už trošku moc teplo. Na to, že máme 10 hodin, tak v Brně už máme 29 stupňů. A dostane se nám to dneska přes 30 až na 38, tak s tím počítejte.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Pěkné dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Na náměstí Svobody dnes ráno proběhl slavnostní ceremoniál ukončení vojenského prezenčního studia absolventů brněnských fakult Univerzity obrany. Na vojenský ceremoniál vyřazení navazuje v odpoledních a podvečerních hodinách jeho akademická obdoba. Na programu je celkem 7 běhů promocí, během kterých přebírají absolventi vysokoškolské diplomy a skládají akademický slib. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupíme až 59% potravin nebo drogistického zboží. Podíl nákupů za výhodné ceny meziročně vzrostl zhruba o 2 procentní body. Zároveň také stoupá chuť spotřebitelů utrácet. Ve středním Chorvatsku dnes ráno zaznamenali zemětřesení o síle 3,7 stupně. Někteří obyvatelé uvedli, že se jim třásl dům. Otřesy podle nich trvaly několik vteřin. 10 dnů po prohraném finále mistrovství světa 0-1 se Španělskem se hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi vrátil k tréninku ve svém týmu Inter Miami. 39-letý útočník vynechal po reprezentační přestávce dva zápasy nejvyšší fotbalové soutěže a také včerejší utkání hvězd.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Jdeme na silnice, novinky má pro nás v téhle chvíli Marta.
9: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně stále počítejte se zdržením v obou směrech na Zvonařce u Dornichu. Na Palackého třídě směrem do centra se srazila dvě osobní auta. Provoz je tam částečně omezený. S kratším zdržením počítejte na Mendlově náměstí, kde došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Na dálnici D1 na 194. kilometru z Brna na Vyškov se srazilo nákladní auto s dodávkou. Silný provoz zejména kamionů je od Ostrovačic. A ucpaný je příjezd do Brna po D2 z Bratislavy od 3. kilometru a také příjezd do Brna od Pohořelic. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rasajová.
6: Marto, děkujeme. Pozor na Mendláku, tam vyšetřuje policie nehodu osobního auta s autobusem. Projíždí se jedním jízdním pruhem. V Hodoníně v ulici Brněnská máme taky hlášenou dopravní nehodu. Tam taky dejte pozor. A ještě kilometr 208 D1 ve směru na Vyškov stojí u Krajnice nákladní auto po nehodě. Na Jihlavsku na trase Stelčena-Stonařov za Nevcehly pozor na nepojízdní kombajn a na trase z Podivína na Břeclav u odbočky na Moravský Žižkov stojí nepojízdné osobní auto. I tam pozor.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jsou 3,5 minuty po 10. hodině. Vzhledem k předpovědi se dneska osvěžení zadarmiko určitě bude hodit. I dneska ho krokodýl bude rozdávat. Kde? Uslyšíte během chvilky. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Divadelní kritik je jako eunuch v harému. Vidí to každý večer, ví přesně, jak se to má dělat, ale on sám nemůže.

0: Justin Timberlake a tuhle letní taneční pecku si můžete užít a zatancovat si na ně. Ještě teď před 11:30 odpoledne už doporučuju moc se nehýbat. Budeme vás osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Rtuť teploměru totiž dneska vystřelí až k 38, proto doporučujeme raději trávit čas v chládku a dodržovat pitný režim, na který jako vždy dohlíží Radio Krokodýl. Vezeme mezi vás do ulic každý všední den osvěžení, a to konkrétně 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Tento probiotický nápoj je vhodný i pro děti a těhotné ženy, takže si ho může užít celá rodina. No a včera jste si na něm pochutnali hned na dvou místech.
2: Krokohlídka dneska osvěžovala na koupališti Královo pole a teď jsme už na Moravském náměstí, kde je akce Stůl. Ano, slyšíte dobře, obří stůl, který má přes 200 metrů, no a u kterého se potkávají dneska Brněné, tady takové sousedské posezení a my tady osvěžujeme.
3: Jsme tady u toho stolu na Moraváku, Krokodýl nás nádherně osvěžil, dostali jsme probiodrink.
4: Já zdravím Krokodýla, nejlepší rádio.
5: Tak, my jsme tady na Moraváku a Krokodýl nás osvěžil tady probiodrinkem a moc děkujem.
6: Taky moc děkujeme.
0: Dneska si užijete lahodné probiodrinky opět, a to na koupališti Kraví hora, tak se odpoledne stavte za naší krokohlídkou.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
8: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
9: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
1: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
0: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
10: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
0: Amethyst Weltmeisau.
10: Více na amethystwelt.at.
11: Rádio Krokodýl.
12: To je.
13: Dobravárt, vezeme vám pračku.
12: A co teď?
13: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
12: No tak to si rozumíme.
14: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Jasně, já ti splním přání, Trio.
12: Ryba jo.
15: Chytrý mozek.
12: Bujné svaly.
15: Kila dolů bez námahy.
16: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
17: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
18: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
19: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
18: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Rádio Krokodýl.
8: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Pokud ještě netušíte, kde dnes poobědváte, Krokodýl má pro vás tip. Zkuste třeba brněnskou pivnici u Čápa, kde si můžete objednat francouzskou zeleninovou polévku s těstovinami a masovou rýží a k tomu domácí uzenou plec, křenovou omáčku a domácí houskový knedlík. Najíte se celkem za 169 korun. Tak vám přejeme z Krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: 8 minut po půl 11. z Krokodýla 90-ková muzika Chaos a vodopády. A teď možná někoho z vás čekají taky vodopády peněz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Soutěžíme o 113 550 korun, právě tolik je ve hře na Krokodýl. V této chvíli, kdy můžete volat studio 603 103 103, je obsazeno, někoho tam máme. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka.
2: Hezké dopoledne, tady Lukáš.
0: Lukáš, zdravím, odkud voláte?
2: Jindřichův Hradec.
0: Jindřichův Hradec, tak až tam nás posloucháte, to jsme moc rádi. Připraven na typovačku, za co by to padlo tolik peněz?
2: Já si myslím, že to takový ten lepící váleček.
0: Už jdeme rovnou na ten typ. Dobře, tak jo, lepící váleček na chlupy, na oblečení, kabáty a tak, když to potřebujeme očistit. Fajn, tak typujete, že tohle je ten zvuk. Uvidíme. Myslím si, že tenhle typ tady nebyl, nebo alespoň já mám pocit, že jsem ho ještě neslyšela, tak se necháme překvapit. Že jo? Tak uvidíme, co na to arbitr ten říká. Tak ani lepící váleček to není, Lukáši. Tak nicméně
2: tak
0: zdravíme Jindřichův Hradec, krásný den i vám, nashledanou.
2: Taky zdravím.
0: No a navyšujeme samozřejmě opět náš Krokodýlí bank, takže do příštího kola zase budeme hrát o víc peněz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
1: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
0: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
1: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
0: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Fenomén Šanceliga je zpět.
2: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brna. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šanceligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
5: No vám. I tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Sam Smith a také Calvin Harris u nás na Krokodýlu. Blíží se nám 11. hodina, krásné čtvrteční dopoledne vám přeje Katka se mnou, už taky Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, vysoké teploty na jihu Moravy mohou přinést komplikace, jaké uslyšíte.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na kytarový festival do Brna. V průběhu 7 festivalových večerů se vám představí umělci ze Španělska, Dánska, Německa, Peru, USA, Andory a Anglie. Kytarový festival Brno 2026 startuje už tuto neděli. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na qitar.cz.com.
3: Radio Krokodýl. Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Vstupte do Baťova světa. Smeste se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. bude Benson Boone. These beautiful things that I've got, please. AC/DC. I'm on a highway to hell. Zaspívá Olga Lounová. Co na tom, jaký je plán, kolik
3: let ještě tu mám. Radio Krokodýl. Počasí.
0: Vyloženě letní, dneska bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno a s menší pravděpodobností přeháníky nebo i bouřky. Teploty odpoledne 35 až 38 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Teplota na jihu Moravy dnes vystoupá k 35 stupňům Celsia. Meteorologové proto varují před rizikem přehřátí a dehydratace. Přibýt může taky pracovních úrazů. Kvůli deformacím nebo lomům kolejnic můžou nastat zpoždění nebo výluky spojů. Sucho a silný vítr navíc zvyšují riziko požárů. Přes 1100 středoškoláků si aktuálně na 10 výcvikových místech republiky zkouší, co to znamená být profesionálním vojákem. Účastníci dobrovolného vojenského cvičení už mají za sebou třeba střeleckou nebo zdravotnickou přípravu, a to i v terénu. Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu desítkami balistických střel a střel s plochou dráhou letu i stovkami dronů. Výbuchy otřásly Kyjevem, Lvovem, Krivým Rihem i dalšími městy, včetně oblastí poblíž hranic států NATO. Útok si vyžádal nejméně 8 mrtvých, včetně 2 dětí a desítky zraněných. Polsko kvůli úderům na západě Ukrajiny vyslalo do vzduchu stíhací letouny. Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehl ve druhém kole outsiderovi Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil Dalibor Svrčina. Jeho soupeř ve druhém kole Luciano Darderi z Itálie zápas vzdal za stavu 0-3.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Se právě teď děje na silnicích, tak to ví Marta.
7: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně je stále velmi silný provoz na Zvonařce u Dornichu směrem do Židenic a dále si postojíte v ulici Koliště. Převážně nákladní doprava pomalu jede na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy, a to od Ostrovačic. Pomalu budete popojíždět na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. A na hlavním tahu z Brna na Svitavy se zdržíte před Letovicemi a před Březovou nad Svitavou. Pro Rádio Krokodýl Díl z Global Assistant Marta Rafajová.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

3 minuty po 11. Krásné dopoledne přeje z krokodýla Katka Horáková a chystám soutěž s krokodýlem cestovatelem. Ptát se budu na název obce, se kterou je spojena jedna brněnská vánoční tradice. Další nápovědy už za pár minutek můžete vyhrát vstupenky na koncert kapely The Sweet. Tak si to nenechte ujít. Buďte s námi a tohle už je slibovaný Benson Boone.

0: things that I've got.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Radio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Jste odpadky. Ty 100 miliony much se přece nemůžou mýlit.

0: cestovatel.
1: 11 hodin a 18 minut, jdeme soutěžit na lince 603 103 103, kde pro vás mám dvě vstupenky na kapelu The Sweet. Koncertovat bude v amfiteátru v Mikulově 15. srpna od 18 hodin. No a tohle jsou moje nápovědy a vy mezi tím můžete volat, pokud tušíte, na kterou obec se ptám. Nachází se v okrese Brno-Venkov a rozkládá se v Drahanské vrchovině severně od brněnské městské části Brno-Maloměřice a Obřany. S níž také jsou sedí. Obec leží na železniční trati Brno-Česká Třebová a protéká jí řeka Svitava. Právě v této obci vznikla tradice vánočních stromů republiky. Zasloužil se o to novinář Rudolf Těsnohlídek, který v roce 1919 před Štědrým dnem nalezl s přáteli v lese odložené děvčátko. V místě nálezu dítěte je dnes pomníček nedaleko hájovny Lišky Bystroušky. No a Těsnohlídek inicioval v roce 1924 první charitativní sbírku pro chudé a opuštěné děti v Brně na náměstí Svobody pod smrkem dovezeným právě z této obce. Tak o kterou obec asi tak může být jít? Tak na telefonu už někoho máme. Hezké dopoledne, Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, další jednou Jirina, tady vás.
1: Já vás moc zdravím, tak slyšel jste nápovědu, tušíte, jak se ta obec jmenuje?
2: Určitě, jsou to Bílovice nad Cvitavou.
1: Jsou to Bílovice nad Cvitavou, vy jste z Bílovic?
2: Ano.
1: Ano nebo ne?
2: Ano.
1: Ano, no tak ježíš, tak ještě abyste to nevěděl, že jo?
2: Samozřejmě, to je známý velice.
1: Tak já vám gratuluju, máte dvě vstupenky na koncert kapely The Sweet, tak doufám, že si to hezky užijete.
2: Jo, děkuju.
1: Nemáte zač a mějte krásný den, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: No a vám všem taky krásné dopoledne, přesně v 11 hodin a 20 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
10: je fajn. Je dobré mít spolehlivého přítele.
11: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

za hitem, to je Krokodýl, tak je přesně o 11:30. Krištof o tom, co je svatá pravda, žije život krásný, tak ať je takový i ten váš. No a rozhodně bude v tom horku na koupáku. A my vás právě na koupák pozveme na Krokodýlu už za chviličku, tak buďte s námi dál.

0: má face.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Myslím, že plán na dnešek a následující dny je jednoznačný: vyrazit k vodě, třeba na koupaliště Zbíšov, tam už se na vás moc těší, nabízí několik bazénů s teplotou vody 21,7 stupně. Spoustu zábavy si užijete v 80 metrů dlouhém tobogánu, taky na hřišti na plážový volejbal. Zahrajete si ping-pong, nebo sebou prostě jen tak mrsknete na lehátko a budete relaxovat. Vodník Radovánek si ale můžete užít i na koupališti Slavkov. Na děti čeká brouzdaliště a dětský bazén. K dispozici je vám také hřiště, zahrát si můžete plážový volejbal nebo ve stínu odpočívat pod stromy. Občerstvení dostanete hned na dvou barech. No a vstupné pro děti je 50 korun a dospělí zaplatí 150 kaček. Tak krásné léto s krokodýlem.
0: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
7: Migové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Andraže z Krokodýla před 12. Krásné poledne vám přeje Katka Horáková, se mnou taky už Petra Papančová. Jdeme na zprávy.
1: Hezké poledne, v Brně dnes začíná festival Brazil Fest, i o tom za chvilku.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 12. tedy svým.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dneska bude nádherně tropicky letně, má být jasno odpoledne, přechodně až polojasno a s menší pravděpodobností se objeví nějaká ta přeháňka nebo bouřka. Teploty vystřelí až k 38 stupňům.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezký čtvrtek.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Na Špilberku dnes začne Brazil Fest Brno. Sedmý ročník potrvá do neděle. Nabídne hudbu, tanec, karnevalovou zábavu i program pro rodiny s dětmi. Zítra se festival přesune na náměstí Svobody a na Moravské náměstí. Tradičním vrcholem přehlídky bude sobotní karnevalový průvod. Slavné sousoší lidických dětí povražděných Němci za protektorátu je v havarijním stavu a potřebuje opravu. Na to ale lidickému památníku, který je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury, chybí peníze. Nepomohla ani sbírka. Z potřebných 15 milionů se díky ní podařilo vybrat jen třetinu. Ministerstvo kultury na provoz areálu ročně posílá přes 30 milionů korun. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde začínají školákům prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří se z ní už naopak vracejí. Ukrajinský olympijský výbor uvedl na svém oficiálním webu, že se odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci ruského olympijského výboru. Ten předběžně zrušil distanc pro Rusko 7. července a fakticky tak otevřel ruským sportovcům cestu na olympiádu v Los Angeles 2028.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pěkné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně v Brně policejní hlídky v ulicích Nováčkova, Otakara Ševčíka a taky na Maliňáku. A na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska počítejte asi s 5-kilometrovou kolonou, která začíná už několik kilometrů před hraničním přechodem. Tak hodně trpělivosti a šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hodně to žije ve velkém. Včera sousedský stůl na Moraváku, je to tak, Jirko, ty jsi tam byl?
1: Já jsem tam byl, bylo to příjemné posezení, lidi si tam nosili všechno možný, nevěřila bys, kuřata grilovaná.
0: Fakt, až takhle velký to bylo.
1: Měli tam pohodičku vínečko a my jsme taky pěkně osvěžovali, taky by si přisedla, co?
0: To rozhodně, osvěžovat budeme taky dneska, navíc dneska to bude i v rytmu brazilské samby, že jo, takže to bude divoký.
1: Bude to velký.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Potkají se dvě kamarádky a ta jedna se ptá druhé. Hele, jak je možné, že ti ten tvůj dává tolik peněz, když říkáš, že je kelakomej? No to je jednoduchý. Pokaždý, když se spolu pohádáme, tak mu vyhrožuju, že se odstěhuju k mamince. No ale kde bereš ty peníze? On mi dává vždycky peníze na vlak.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: Michal Hruza na Krokodýlo. 12 hodin 21 minut, jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Venku krásně, dneska tropický den tady na jihu Moravy, no a my teďka vyrážíme do brněnských školek. S létem jsou spojená taky klíšťata. V trávě. Tak jsme se zeptali, proč si musíme dávat pozor na klíšťata? Děti,
2: Protože nám bere krev to klíště, potom máme málo krve v těle.
3: Ty klíšťata jsou velmi zákeřní, tak když je chytneme a někdo je na ně alergický, tak může i umřít a nejvíc jsou v trávě, kde lidi nejvíc šlapou a kde se nejvíc nevidí.
4: Kdyby nás kousalo, tak by jsme umřeli.
5: Ono to klíště by se nám do té rány mohlo vyblít.
0: Proč si musíme dávat pozor na klíšťata? Na to jsme se ptali našich zlatíček.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Toto je...
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vtáž se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Boris Mičánek, jsem ředitelem základní školy Košinova v Brně. Telefony jsme před 2 lety omezili, velmi se nám to osvědčilo. Děti tráví o velkých přestávkách čas aktivně a spolu si povídají a zároveň můžou, pokud je učitel vyzve, ty telefony používat při výuce, aby se s nimi naučili pracovat.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Na Krokodýlo Petra Radečeka my vyrážíme do ulic.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Pokud si říkáte, jaké počasí nás čeká na víkend, tak zítra 38 stupňů Celsia. V sobotu možná sprchne, ale pořád teploty vysoké kolem 33 stupňů a v neděli polojasno 31. A následující týden teploty kolem 38 stupňů. No, čeká nás tropické léto a my vás budeme osvěžovat i o tom v našem vysílání.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Brokolíl. Sledujeme živě dění v Brně a na Jižní Moravě. Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.

0: Ellen Nekrokodilo, tak dneska 37 stupňů, co Petra? Tak...
1: Já nevím, proč takovou hroznou informaci vůbec jako říkáš.
0: Tak jenom se dívám, že si oblečená, ono jedno, jestli je minus 5.
1: Ano, já jsem univerzál.
0: Ona je univerzál, tak jenom má na sobě
1: hlavně. Možná si vyhrnu ty kalhoty trošku
0: pod kolena. Co si dáme do zpráv?
1: A zrušení 9. tříd základních škol podle ministra školství není na pořadu dne, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: David Guetta, Alphaville, Ava Max. Po 13. Belbun and Kendall. David Stipka, Eva Farna. Tak to vám bude hrát Krokodýl po jedné hodině odpolední.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Skoro jasná obloha, teploty v Brně kolem 35 stupňů, nejtepleji v Hustopečích 37. V Horuníně 35 stupňů Celsia. Krokodýlác je tam nádherně, letně.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Park v Bráfově ulici v Žabovřeskách ozvláštňuje nová originální plastika. Kovová dominanta v podobě velké žáby bude sloužit jako malá fontána. Plastika vyšla přibližně na 170 tisíc korun. Žába zatím nemá jméno. Obyvatelé mohou své návrhy zasílat na radnici. Zrušení 9. tříd základních škol, o kterém mluvil předseda sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš, není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga uvedl, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun, kterou by zkrácení docházky podle Okamury přineslo, je podle Plagy nereálná. Italské úřady varují před řasou Ostreoposis ovata, která se rozšířila zejména v oblasti Pisy a Torre Cane. Způsobuje nevolnost, zvracení nebo dermatitidu. I když je rostlina v moři, obtíže může lidem způsobit i procházka podél vody. Její toxiny se totiž přenášejí vzduchem. Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou. Vnitro dnes oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Dospělo ale k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor, v Brně máme dopravní nehodu, v Brně v Ponavě na Palackého třídě na úrovni Lékařské univerzity a další komplikace, D1, kolona, nehoda nákladňáku s dodávkou, pokud míříte směr Brno 194. kilometr. Šťastnou cestou, kdyby cokoliv, dejte vědět.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, jsme vaše rádio Léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Budeme vám hrát pěkně letně, navíc vás budeme osvěžovat. Krokohlídka rádia Krokodýl vyráží do ulic. A do té doby Shakira, Vaka Vaka, pěkné léto.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena vejde do velkého obchodu se sportovním zbožím a chce brokovnici. Je to pro mého muže. Aha, a řekl vám, jakou máte vzít ráži? Ptá se prodavač. Děláte si legraci? On ani neví, že ho chci zastřelit.

0: Alvaro Soler, Sofia. Skorčíme si do bazénu a my vás taky osvěžíme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Jasně, 103 drinků, Pala 21 pro biodrinky, které vám zvednou náladu. Tak toto vypadalo v ulicích.
2: Krokohlídka dneska osvěžovala na koupališti Královo pole a teď jsme už na Moravském náměstí, kde je akce Stůl. Ano, slyšíte dobře, obří stůl, který má přes 200 metrů. No a u kterého se potkávají dneska Brněné, tady takové sousedské posezení a my tady osvěžujeme.
3: Jsme tady u toho stolu na Moraváku. Krokodýl nás nádherně osvěžil, dostali jsme pro biodrink.
4: Já zdravím Krokodýla, nejlepší rádio.
5: Tak, my jsme tady na Moraváku a Krokodýl nás osvěžil tady probiodrinkem a moc děkujem.
6: Taky moc děkujeme.
0: Krokohlídka vyráží pravidelně do ulic Brna, tak se těšte. Dneska přímo na Kraví hoře i na Koupáku.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši Krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
7: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
0: 13 hodin 23 minut.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
9: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
8: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
9: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
10: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
11: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
10: Amethyst Weltmeisau.
11: Více na amethystwelt.at.
1: Radio Krokodýl.
12: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
13: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
12: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
13: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
12: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
14: Fenomén Šance Liga je zpět.
15: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
14: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
16: Jasně, já ti splním přání, trio.
17: Ryba jo.
16: Chytrý mozek.
17: Bujné svaly.
16: Kila dolů bez námahy.
18: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
19: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Vstupte do Baťova světa. Smeste se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
1: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio.
9: Stále s vámi.

Krokodýl Kringende Jubel nad náměstím Svobody dneska lítaly čepice. Slyšíte dobře, Brno a Jižní Morava a Česká republika má nové vojáky. I na to se podíváme, i na přelet vrtulníku nad Brnem. Víme, co se děje.

0: Mandražené krokodýlo, jsme vaše rádio.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Dneska bylo v Brně opravdu živo. Brněnské náměstí Svobody patřilo budoucím vojákům. Univerzita obrany slavnostně vyřadila 237 nových vojáků, kteří po úspěšném studiu nastupují do služby. No a pokud si říkáte, jak to tam probíhalo, tak o slavnostní atmosféru se postaral přelet vojenských vrtulníků na centrem města. No a nechybělo ani tradiční vyhození čepic do vzduchu. Ano, Česko má nové vojáky a v Brně to pěkně oslavili.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi E na konci.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus.
5: Jdeme na Hrady.
4: 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
7: A co bude ve stejné zemi?
6: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
8: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pěkně letně krokodýláci, hity do bazénu, pozdravíme i na koupaliště Biotop Brno Jih. Čerstvé zprávy s Petrou Očemurou.
1: Ano, a lidé se v těchto vedrech opět mohou schladit v historických sálech Nové radnice, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: My vás chladíme letními hity Krokodýla, Ed Sheeran, Camila Cabello, Bam Bam. Bude John Cicada. A nebo Xenl X. Tak to vám bude hrát Krokodýl po druhé hodině.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Ryba ve čtyřech nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Ej, vybral jsem si skvěle.
7: www.klimastyle.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes teploty v Brně kolem 37 stupňů. Nezapomeňte dodržovat pitný režim. Zítřek přinese ještě větší vedro. Meteorologové očekávají až 39 stupňů Celsia a platí výstraha před extrémně vysokými teplotami.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ochlazení v horkých dnech v Brně opět lidem poskytnou dva historické sály na Nové radnici. Otevřené jsou ode dneška do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Krajský soud v Brně omezil dnes a zítra odpolední pracovní dobu. Ode dneška také centrem města opět jezdí kropící vozy. Revitalizace Holáseckých jezer se znovu odsouvá. I když se původně počítalo se zahájením prací letos v srpnu, město stále dokončuje projektovou dokumentaci a čeká na změnu stavebního povolení i rozhodnutí o dotaci. Nákladná obnova přírodní památky za více než 200 milionů korun by tak mohla začít až příští rok. Na severozápadě Španělska nedaleko portugalských hranic bylo od včerejšího večera kvůli novým lesním požárům evakuováno na 800 lidí. Lesní požáry západně od Madridu, kvůli kterým byly koncem minulého týdne evakuovány desítky tisíc lidí, se hasičům už podařilo stabilizovat. Vysoké riziko nových požárů v zemi ale trvá kvůli nové vlně veder. 6 českých posádek se představí na mistrovství Evropy ve veslování, které se koná od zítřka v Itálii. Hlavními medailovými adepty budou Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou, které v letošní sezóně ovládly světový pohár na dvojce bez kormidelnice. Před rokem na evropském šampionátu skončili šesté.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, víme, jak to jezdí.
10: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v části Královo pole na Palackého třídy na úrovni Lékařské univerzity směrem do centra se srazila dvě osobní vozidla. D1 z Brna do Prahy je momentálně ucpaná mezi exity 141 a 134 před Měřínem a pracují tam silničáři. V protisměru tedy do Brna jedou pomalu hlavně kamiony od 168. kilometru. A problémy řidiči hlásí na rakousko-českém pomezí na příjezdu do Mikulova. Popojíždí se tam v úseku téměř 9 kilometrů. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánc jako Ptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, je tady léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Hity třeba i na cestu z práce, tak věřím, že se doma pěkně schladíte. I do práce hrajeme Krokodýl. Podíváme se do ulic a taky na to, že Krokodýl bude právě v sobotu slavit 32 let.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je nosný princip reformy zdravotnictví? Chudí mají zakázáno onemocnět.

0: na kroku Dion John Sicard a my chystáme něco extra.
1: Už 32 let. Stále s vámi.
0: Krokodýláci, už se to blíží. V sobotu oslavíme i ve vysílání 32 let Rádia Krokodýl. Připravili jsme pro vás narozeninový speciál, no a během celého dne budeme soutěžit o naše narozeninové balíčky. Stačí nás pozorně poslouchat a budeme vzpomínat právě na rok 1994. Pojďme si připomenout ten rok i našimi retro jingly.
1: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti na

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: vás připraveni. Dlouhý tobogán a počasí ideální k tomu, tak vyražte koupaliště z Bíšov, nabízí přesně tohle. Poradně tam vypnete, dáte se do pořádku, odpočinete si, zahrajete si plážový volejbal, třeba i basket. Těší se na vás ve Zbíšově. No a pozdrav letí taky na koupaliště Slavkov u Brna. Vstupné, děti 50 korun, dospěláci dospělé 150 celodenní. Pro děti brouzdaliště a dětský bazén a také hřiště. Zahrát si můžete i plážový volejbal. A taky tam máte dva bary. Tak vyražte, osvěžit se s krokodýlem.
1: Krokodýl na koupáku.

0: do tvý ruky.
1: Jste připraveni, my vám nasypeme do peněženky 112 000 korun. Ano, dneska odpoledne budeme soutěžit ještě o tyhle ty velké peníze. Pravidla jsou jednoduchá, stačí rozpoznat záhadný tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Tak se nás dobře hlídejte, brzy budeme soutěžit.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 112 000 korun.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz
5: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
6: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
5: Pršet nebude, váš Bolek.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Raději už tam budem.
10: Přestaň! Je mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýlům, 15. hodina, léto a taky čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne a pociťovaná teplota se v těchto dnech v Brně dostává nad 50 stupňů Celsia i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Letní hity Krokodýl Espresso Macchiato. Dáme si snap. Krištof a Dominika Gian. Jste připraveni, tak to vám bude hrát Krokodýl.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě dneska teploty kolem 37 stupňů, zítra bude podobně.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kamenná čtvrť se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu, ve kterém vznikne komunitní centrum. Nové prostory poslouží místním k setkávání a pořádání akcí. Městská část Brno-Střed, která má nemovitost ve správě, aktuálně pracuje na stavebních úpravách. Zaplatí za ně téměř 200 000 korun. V den, kdy maximální odpolední teploty přesáhly v Brně 38 stupňů a vrcholila červnová vlna veder, naměřili vědci v brněnských ulicích pociťovanou teplotu, která se určuje jinak než pocitová i přes 50 stupňů Celsia. Jedná se o teplotu, kterou člověk pociťuje. Vědci si pro tyto experimenty vytvořili přístroj, se kterým vyrážejí do ulic měřit potřebné veličiny. Na jeden předpis bude možné předepsat a vydat maximálně jedno balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen, který v českých lékárnách dlouhodobě chybí. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví. Další balení budou lékaři pacientovi moci předepsat nejdříve po 21 kalendářních dnech od posledního předepsání. Do Česka dnes dorazilo 1000 balení léku tamoxifen Orifarm. Český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška přijde kvůli zranění stehna o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je 52 atletů. Předloňský titul z Říma bude obhajovat oštěpař Jakub Vadlejch, kterého čeká už 7. mistrovství Evropy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
6: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně hlásí řidiče zdržení na ulici Zvonařka u Dornichu. Na Jihlavské do centra před Vídeňskou a ucpává se také průjezd přes Vinohrady do Líšně. Mezi Brnem a Prahou zůstává D1 ucpaná mezi exity 141 a 134 před Měřínem. Dále na příjezdu do Brna z Prahy zpomaluje převážně nákladní doprava od 172. kilometru. A na příjezdu do Brna očekávejte 2,5-kilometrovou kolonu od Pohořelic po 52 a také po bratislavské D2 od exitu 3. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánc Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi, no tak venku prý pocitová teplota až 50 stupňů.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Tak my vás chladíme aspoň letními hity Krokodýla. Doslova vás chladíme i v ulicích Brna. Víc za malou chvíli.

0: Espresso macchiato.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
3: Paní učitelko, nechci vás nějak strašit, ale tatínek říkal, že ještě jedna pětka v Žákovské a někdo tady dostane hrozný nářez.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl Pink, hrajeme hit za hitem a taky osvěžujeme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Takhle to vypadá, když vám rozdáváme probiodrinky Bala 21 brněnské firmy.
2: Krokodýlka dneska osvěžovala na koupališti Královo pole a teď jsme už na Moravském náměstí, kde je akce Stůl. Ano, slyšíte dobře, obří stůl, který má přes 200 metrů. No a u kterého se potkávají dneska Brněné, tady takové sousedské posezení a my tady osvěžujeme.
3: Jsme tady u toho stolu na Moraváku, Krokodýl nás nádherně osvěžil, dostali jsme probiodrink.
4: Já zdravím Krokodýla, nejlepší rádio.
5: Tak, my jsme tady na Moraváku a Krokodýl nás osvěžil tady probiodrinkem a moc děkujem.
6: Taky moc děkujeme.
0: No a dneska v okolí Kraví hore vyhlížejte krokohlídku, 15 hodin 19 minut.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
8: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
7: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
8: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
9: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
10: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
9: Amethyst Weltmeisau.
10: Více na amethystwelt.at.
1: Radio Krokodýl. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Jasně, já ti splním přání, Trio.
12: Ryba jo.
11: Chytrý mozek.
12: Bujné svaly.
11: Kila dolů bez námahy.
13: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
14: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
15: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
16: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Léto, prázdniny, krokodýla můžete mít u sebe i u moře, třeba v Chorvatsku, v Itálii, kdekoliv, kde jste. Prostřednictvím aplikace Rádia Krokodýl už máte staženou, každá 103. instalace totiž vyhrává.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Šetříme s krokodýlem.
0: No a teď je tip na levný benzín, to se hodí v této době, krokodiláci, tak dobře poslouchejte. Benzín za 40,50, nafta 42,50, kde? Tank Ono, Popovice, Brněnská 89.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo

0: klimastyle.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Radio Krokodýl.

0: DNCA je, přibližuje se 16. Víme, co je nového, Petra to sleduje.
1: Ano, a Češi jsou v Evropě na prvním místě v nákupech levného zboží. I o tom budeme mluvit už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Bude Bruno Mars. Fun Factory. A taky jedna nafrněná. Krokodýl vám bude takto hrát.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro anglickou slaninu speciál 100 gramů za 19,90 a čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa, to dobré začíná u nás.
4: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
5: A co bude ve scénáři?
4: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
6: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra tropické teploty kolem 38 stupňů. Bude vedro.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Špilberku dnes začne Brazil Fest Brno. Sedmý ročník potrvá do neděle. Nabídne hudbu, tanec, karnevalovou zábavu i program pro rodiny s dětmi. Zítra se festival přesune na náměstí Svobody a na Moravské náměstí. Tradičním vrcholem přehlídky bude sobotní karnevalový průvod. Bývalý prezident Václav Klaus bude řečníkem při posledním rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí také vystoupí ministr kultury Otto Klempíř. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Pohřeb se uskuteční podle rozhodnutí vlády a se souhlasem rodiny se státními poctami ve velké obřadní síni krematoria v Pražských Strašnicích v pátek 7. srpna od 11 hodin. Zazní také 3 čestné salvy. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupíme až 59% potravin nebo drogerie. Podíl nákupů za výhodné ceny meziročně vzrostl o zhruba 2 procentní body. Zároveň také stoupá chuť spotřebitelů utrácet. Talentovaná česká cyklistka Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod šampionátu ve Švýcarsku 17-letá závodnice vylepšila v této neolympijské disciplíně loňské stříbro.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Víme, jak to jezdí právě teď v Brně na Jižní Moravě. Pozor, dopravní nehodu, nehoda, sražený cyklista v Knížské ulici, další komplikace. Dvě osobní auta bourala v Brně ve Svatoplukově ulici a komplikace, porouchané nákladní auto odstavené na dálnici D1 směr Brno, 180. kilometr. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Ano, tady je Krokodýl, tady je vaše rádio.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Rádio, které s vámi už 32 let, nezapomeňte, že hrajeme hit za hitem a přitom ani ne dvakrát. Pokud někde v čase 6 až 18 něco podruhé zazní, jakože dneska ještě, jo? Tak od nás máte dárek. Lovíme.

0: moment.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Z psychologického posudku. Netrpí žádnými psychickými nemocemi. Je to prostě normální blbec.

0: Krásný odpoledne, krokodýláci, Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Takže všem na Moravu Vysočinu zdarec, tady je Peťan, připravený je Janek.
2: Zdar, jak jsem já skroks, pomeňte, co to znamená otevřít chlebárnu.
0: To není úplně těžky, takže taky ve štaklu to relativně dobře dopadlo.
3: Otevřít si hubu.
4: Pomlouvat někoho.
5: Být na někoho drzí.
0: Přesně jak říkáte, děcka, děkujem.
2: Otevřít chlebárnu znamená otevřít ústa, ať už klasicky, fyzicky, anebo na někoho. Na nikoho si neotvírejte chlebárnu, buďte slušní a mějte betelný den.
0: Jak říkáš?
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Už tak si otevřete něco dobrýho, studeného krokodýláci a dejte si k tomu s náma Redneck s Cat Night Joe. 16 hodin 21 minuta.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
9: Vstupte do Baťova světa. Svezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
1: Je dobré si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl na koupáku.
1: J-ho a pořádné osvěžení v nádherných bazénech Krokodýláci. Právě to vám nabízíme v hornickém městě Bezbíšově, kde se u koupání a relaxu latí krokodýl. Letní koupaliště, 5 venkovních bazénů, super čistá voda a dominanta 80 metrů dlouhý tobogán. Srdečná zdravice tam, kde ležíte na trávě, hrajete streetball, ping-pong, případně si užíváte volejbal a nebo plážovku. Veřejná knihobudka, kantýna, všude síť Wi-Fi, letní relax, jak má být. Pojďte si to zažít ve Zbíšově, kde se na vás nesmírně těší. Další oblíbené koupaliště, kde hraje krokodýl s 50-metrovým bazénem pro plavce, bazénem pro neplavce, dětským bazénem i brouzdalištěm, je ve Slavkově u Brna. Krokodýláci, krom vodních radovánek, můžete využít 4 kurty na beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal a nebo dáte prostě plážový tenis. Půjčovna lehátek, slunečníku v občerstvení. Aktuálně ve Slavkově vzduch 37 stupňů Celsia, voda má 25, otevřeno od 9 do 20 a to jen za 150 korun pro dospěláka a 50 korun pro děti. Pojďte si to i ve Slavkově náramně užít.
0: Krokodýl na koupáku.
1: 16 hodin 31 minuta. Kdo máte vodu, gratulujeme, protože bez vody a bez klímy je to opravdu náročný. Tady je Peťan, dobré odpoledne a nyní pro všechny a hlavně pro děvčátka Huntrix Golden.
0: Rádio Krokodýl. Petr

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Tati, restuj a pojď a pojďme někam k vodě, tam by to bylo nejlepší. Michal Hrůza, Radio Krokodýl, hit za hitem, přitom ani jeden, dvakrát. Pojďme na telefon, máme tam někoho? Nemáme, krokodýláci, tak teď vám utekl double. Michal Hrůza ve 12.18, teďka po druhé, takže to teď mohly být dvě vstupenky do domu drahokamů nebo ametistové štoly, ametist Weltmaisau, Dolní Rakousko. Tak budeme hledat další dny, třeba zítra, kdy můžete právě tyhle ty fantastické návštěvy drahokamů ametistové štoly v ametist Weltmaisau zase vyhrát. Teď jsme to nevylovili, krokodýláci, nevadí, jedeme dál. ATC Around the World s krokodýlem. Dobré odpoledne.
1: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmaisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
2: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
1: Amethyst Weltmaisau.
2: Více na amethystwelt.at.
3: Radio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Aj.

0: Pohodové tropické odpoledne, krokodiláci, Gloria Gaynor, my to přežijeme, když se hodně napijeme. Doufám, že jste s tím v pohodě, s tím horkým, krokodiláci. Blížíme se ke zprávám za 2 minuty 5, Petro.
1: Hezké odpoledne, lidé se mohou opět chladit v historických sálech Nové radnice, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Ryba ve čtyřech nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Radio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 5:30. Shaggy, It Wasn't Me, připraven bude Where's My Husband. Hodím vám tam Miraj. Vy si dáte litr studené vody, ještě k tomu pak dáme espresso.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Sabrina Carpenter podává espresso a my se díváme teploměr, tak ten šílí. Teď je přesně 5 a stupňuje tam dvakrát tolik. 34 v Brně, ale i 38. V Šepkovicích Zdeňa měří 35, v Jildavě Slavkově 35,2, ve Žďáře Péťa 33. A pátek, zítřek jasný, poslední červencový den bude tropický, 37 na Moravě, 35 na Vysočině. Další teplotně rekordní dny pak čekáme, teploty 37 až 40, pondělí a úterý, krokodýláci. Tak hlavně dobře pít, dobře se cítit a být ve stínu.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ochlazení v horkých dnech v Brně opět lidem poskytnou 2 historické sály na Nové radnici. Otevřené jsou ode dneška do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Krajský soud v Brně omezil dnes a zítra odpolední pracovní dobu. Ode dneška také centrem města opět jezdí kropící vozy. Park v Bráfově ulici v Žabovřeskách ozvlášňuje nová originální plastika. Kovová dominanta v podobě velké žáby bude sloužit jako malá fontána. Vyšla na 170 tisíc korun. Žába zatím nemá jméno. Obyvatelé mohou své návrhy zasílat na radnici. Po infuzi látky spojované s bojem proti stárnutí zemřela v Americe 27-letá žena. Zákrok podstoupila na klinice v New Yorku, její šéf neměl licenci k výkonu lékařské praxe ve Spojených státech. Žena nejprve ztratila vědomí, poté utrpěla srdeční zástavu. Basketbalistky Žabin dál povede trenér Viktor Pruša. Na lavičce českých vicemistryň ho tak čeká už 11. sezóna. Před 10 lety Pruša nahradil ve funkci legendárního Jana Bobrovského. V uplynulých 5 sezónách dovedl Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém 14-násobné české mistryně pokaždé podlehly USK Praha.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak hlavně nepodlehat na silnici, krokodýláci. Čtvrtek je hustý, kde nejvíc, víme s Jakubem.
7: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Vídeňské ulici u křižovatky s Teslovou na cestě do centra pohrala 2 osobní auta. Doprava tam zpomaluje, zdržení je ale spíše minimální. Na příjezdu do Bystrce od Žabovřeské ulice došlo k nehodě a kolona má přes 1,5 km. Ucpává se také Žabovřeská u Pisárek na cestě od Králova pole. Osobní auto stojí po nehodě na Svatopulkově ulici u křižovatky s ulicí Markéty Kuncové. A místy doprava vázne na dálnici D1 v okolí Brna směr Vyškov, konkrétně mezi 175. až 210. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Jakub Tilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Příjemné čtvrteční odpoledne všem s krokodýlem i vzdor těm velmi vysokým teplotám. Pokud jste u vody, tak značka Ideál a nejlépe s vašimi dětmi se Zlatíčky. My se našich Zlatíček ptáme, co to je horoskop?
1: Horoskop? To je ten den, kde jsme se narodili.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepičku, učil jsi se vůbec?
3: Ano.
2: A jak to, že máš v domácím úkolu tolik chyb? To nevíte, že chybami se člověk učí?

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: tančit, zimou i létem, projít bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl. I don't know what to do. So it wasn't you. All right.

0: To zpívá o andělech, teď It Wasn't Me, Shaggy Krokodýl.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A my tady máme naše andílky, naše zlatíčka ze školky na Lesné. A dneska se děcek ptáme na to, co je to horoskop, děcka. Víte to?
2: To vlastně nevím ani, co to je.
3: Že to je takový pán, který se tak jmenuje a ráč plhá po skále. To je jeho asi oblíbený sport.
4: Já si myslím, že tam opravil ty skály, aby byly v pořádku.
5: Horoskop, to je ten den, kde jsme se narodili.
0: Děcka, děkujeme. Horoskop je v podstatě, pane, vy jste vdova, že jo? Astrolog Hampl, znáte. Astrologická tabulka, diagram, kde je postavení nebeských těles pro daný okamžik, konkrétní místo na zemi nebo osobu. Je to z řeckého horoskopos. A třeba dneska říkají horoskopy, že býky čeká překvapení, rakům někdo vynadá, berani budou řešit nedorozumění, lvi závist. A jinak má to být den, kdy se věci začínají dotahovat a realita si říká o výsledky. Doufám, že ty vaše budou ty nejlepší.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Tak hurá za dobrými výsledky nebo za dobrou svačinou, když je na ní čas. 17 hodin 22 a půl minuty jste s Krokodýlem. Dobrou chuť.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
7: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
11: Už tam bude?
12: Nech toho!
11: Raději už tam bude?
12: Přestaň! Chtěl mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Kuglerová, ředitelka základní školy Popovky. Žáci mají u nás mobilní telefony zakázané, máme to delší dobu zakotveno ve školním řádu. Žáci mají mobilní telefony v aktovkách, nebo si je mohou nechat na svoje nebezpečí ve své skřínce, nebo mohou mobilní telefony používat při výuce, například v angličtině nebo v matematice na uvážení učitele.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Suite s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Suite v Mikulově, rocková událost léta.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tropický čtvrtek, mimochodem poslední čtvrtek v červenci, no, brzo půlka prázdnin let a krokodýláci do toho Capital Cities, Safe and Sound, za 2:06. Petro, ty to máš o počasí, vítej.
1: Hezké odpoledne, pociťovaná teplota se v těchto dnech v Brně dostává nad 50 stupňů Celsia. I o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na kytarový festival do Brna. V průběhu 7 festivalových večerů se vám představí umělci ze Španělska, Dánska, Německa, Peru, USA, Andory a Anglie. Kytarový festival Brno 2026 startuje už tuto neděli. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na www.itar.cz.com.
2: Radio Krokodýl. Petr Holík.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
2: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Půl minuta do 18. Připraven Michael Jackson, dáme si písničku Billie Jean a pošleme to do útěchova našemu Alexíčkovi, protože to je jeho oblíbená. David Guetta, Forever Young, připraven. Bude Eva Farná, Boky jako skříň a taky Korona.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Hodin 18 a stupňů 38 krokodýláci. Dneska to má hodně velký náskok na teploměru. V Šepkovicích 35, Slavkov 35, Žďár 33, je to náročné. Pátek bude taky jasný, závěr července tropický, odpoledne na Moravě 37, na Vysočině 35 stupňů, ale reálně a nejenom pocitově to půjde k 50.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kamenná čtvrť se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu, ve kterém vznikne komunitní centrum. Nové prostory poslouží místním k setkávání a pořádání akcí. Městská část Brno Střed, která má nemovitost ve správě, aktuálně pracuje na stavebních úpravách. Zaplatí za ně téměř 200 000 korun. V den, kdy maximální odpolední teploty přesáhly v Brně 38 stupňů a vrcholila červnová vlna veder, naměřili vědci v brněnských ulicích pociťovanou teplotu, která se určuje jinak než pocitová i přes 50 stupňů Celsia. Jedná se o teplotu, kterou člověk pociťuje. Vědci si pro tyto experimenty vytvořili přístroj, se kterým vyrážejí do ulic měřit potřebné veličiny. Na jeden předpis bude možné předepsat a vydat maximálně jedno balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen, který v českých lékárnách dlouhodobě chybí. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví. Další balení budou lékaři pacientovi moci předepsat nejdříve po 21 kalendářních dnech od posledního předepsání. Do Česka dnes dorazilo 1000 balení léku tamoxifen Orifarm. Český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška přijde kvůli zranění stehna o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je 52 atletů. Předloňský titul z Říma bude obhajovat oštěpař Jakub Vadlejch, kterého čeká už 7. mistrovství Evropy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak tropická situace na silnicích nám vrcholí, provoz začíná být o něco lepší, Kubo.
9: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Cejl u křižovatky s Kolištěm přikáží dvě osobní vozidla po nehodě. Počítejte tam s kolonami. Ve Svatopulkově ulici u křižovatky s ulicí Markéty Kuncové bouralo osobní auto, čekejte menší omezení. Bouralo se také na cestě na Bystrc po Kněžické ulici u Komína. Zdržíte se od Žabotřeské ulice kolem 10 minut a místy se zdržíte na dálnici D1 v okolí Brna, na cestě na Vyškov, konkrétně mezi exitem 178 až po exit 210 na Holubice. Pro Rádio Krokodýl z globální stánce Koptil Šar.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
11: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
10: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Hezký poslední červencový tropický čtvrtek všem s krokodýlem na Moravu Vysočinu, do Horních Bojanek a i k Horonínu. Zdraví Peťana, posíláme Evu Farnou.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Mám prostě od pámy.

0: Gosta Dintej Krokodýl, jdeme osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Jo, krokodýláci, každý den pro vás 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21 připraveno. Jsou to probiotické nápoje vhodné pro celou rodinu, včetně dětí a těhotných žen. Rozdávali jsme na řadě různých míst i u dlouhého stolu, že Jirko?
2: Krokodýlka dneska osvěžovala na koupališti Královo pole a teď jsme už na Moravském náměstí, kde je akce Stůl. Ano, slyšíte dobře, obří stůl, který má přes 200 metrů. No a u kterého se potkávají dneska Brněné, je tady takové sousedské posezení a my tady osvěžujeme.
3: Jsme tady u toho stolu na Moraváku, krokodýl nás nádherně osvěžil, dostali jsme probiodrink.
4: Já zdravím krokodýla, nejlepší rádio.
5: Tak, my jsme tady na Moraváku a krokodýl nás osvěžil tady probiodrinkem a moc děkujem.
6: Taky moc děkujeme.
0: Krokodýláci, osvěžení dneska, osvěžení zítra a zítra vyhlížejte odpoledne na koupališti naši hlídku na biotopu Brno jih.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
7: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
8: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
1: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
9: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
10: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
9: Amethyst Welt Maisau.
10: Více na amethystwelt.at.
1: Rádio Krokodýl.
11: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
12: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
11: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
12: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
11: Nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
14: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

Coldplay vyvala Vída Krokodiláce třeba do práce, třeba do salonu Kašaro ke krásnému zušlechťování klientů nebo klientek paní šéfové Janičce. Připravená je Korona, bude Rhythm of the Night, připravená je Rihanna, We Found Love, Krokodýlia. Za půl hodiny si budete moci vybírat, protože společně si dáme dneska písničky na přání s Krokodýlem. Dobrý podvečer všem.

0: rádiovými frekvencemi, to je právě Krokodýl. A přátelé, dneska je 37. to znamená, že teď už je to 32 let, co jsme byli ve zkušebním vysílání a pozítří slavíme 32 let naplněných na rádiu Krokodýl. Takže připraven je narozeninový speciál, během celého dne budete soutěžit o naše narozeninové balíčky, stačí nás pozorně poslouchat a dovolat se v sobotu do vysílání. Budeme moc rádi, když se s náma podělíte i o své vzpomínky na začátky Krokodýla. První vysílání v roce 1994. Tak si to v sobotu rozhodně nenechte ujít, čeká vás pořádná narozeninová jízda.
1: Rok 1994. Už 32 let stále s vámi. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirage.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: Největší hudební výběr. Rádio Krokodýl.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Krokodýláci, konec začátku právě dohrál a nám to za chvíli začne na přání.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jako první bude těžká klasika z konce 70. od Diany Ross. Upside Down. Mimochodem srovnáme si tropický čas právě teď, je přesně 19 hodin. Hurá!
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teplota by mohla klesat, ale hned tak asi nebude, musí se asi slunko schovat za obzor. Pořád jsme v Brně 34-38, Šepkovice, Slavkov 35, Žďár 33 stupňů Celsia, pátek jasný, 37 Moravanou problém, pocitově 40 až 50, na Vysočině zítra 35, jinak teplotní rekordy 37-40 čekáme i pak v pondělí úterý. A tady jsou důležité události posledního červencového čtvrtku s datem 37.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Ochlazení v horkých dnech v Brně opět lidem poskytnou dva historické sály na Nové radnici. Otevřené jsou ode dneška do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Ode dneška také centrem města opět jezdí krupící vozy. Kamenná čtvrť se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu, ve kterém vznikne komunitní centrum. Městská část Brno-Střed, která má nemovitost ve správě, aktuálně pracuje na stavebních úpravách. Zaplatí za ně téměř 200 000 korun. Revitalizace Holáseckých jezer se znovu odsouvá. I když se původně počítalo se zahájením prací letos v srpnu, město stále dokončuje projektovou dokumentaci a čeká na změnu stavebního povolení i rozhodnutí o dotaci.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl zdraví na rozhajcované asfalty. Krokodýláci, tam jsou teprve teploty, to je úplně šílený, když jedete kolem teploměrů dálnice, co? 19. hodina, Kubo, jak to jede?
3: Krásný večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Sejl u křižovatky s Kolištěm se došetřuje náhoda dvou osobních vozidel. Pravý pruh místy jede pomalu na dálnici D1 a příjezdu do Brna z Prahy momentálně od 180. kilometru. V Hodoníně na Velkomoravské ulici bourala dvě osobní auta. A aktuálně ještě pozor na nehodu v Brně na Královopolské ulici u křižovatky s Luční. Provoz je omezený částečně. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krásný večer všem krokodiláci, 19. je pryč, tady je Peťan a jdeme hrát písničky na přání, takže kdo by měl zájem, buď použijte aplikaci Krokodýl a nebo 603 103 103.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: napsání.
1: Krásný, tropický, ale přesto svěží večer s rádiem Krokodýl na frekvencích Moravy Vysočiny. Ať jste v práci, doma nebo v autě jedoucí, doufám, že máte dobrý příjem a že se třeba i dovoláte sem do studia Krokodýla. Písničky na přání, Petr Holík tady ve studiu, krásný večer všem s Krokodýlem. A kdo je první? Haló?
2: Dobrý večer, Marek.
1: Marku, zdravíme do Die, tropicky naladěné, že, Máro? Jak to u vás vypadá, co v tom horku?
2: No, strašný horko je, u nás máme 38.
1: No, vidíš to? 38, 40, ano, pocitově 50. Takže Mari, prosím tě, do Die, kde se ale můžete jít osvěžit do řeky, chodíš tam někdy nebo vůbec ne?
2: No, do řeky vůbec, ale spíš na koupaliště, na louku a tak.
1: Mhm, teď to řešíš, jak? Seš u sporáku a něco tam pečeš, smažíš, vaříš, nebo?
2: Teďka jsem udělal takový jako šunku, rolky a do toho jsem dal takovou směsku ze salámu a takže jsem to opekl a moc výborný.
1: No, ty jsi šikovný chlapec, pěkně. Tak to chválíme, dobrou chuť přejeme, kdo máte taky nějakou dobrotu. Co si dáme zahrát pěknýho, Mari, řekni.
2: On mi strašně líbí ABBA Dancing Queen.
1: Dobře, máme samozřejmě, komu pošlem tančící královnu?
2: No tady Stánek Růženka, protože tam je krásná hospoda a taková restaurace a prostě je mám všechny rád a z té srdíčka jim poslám tu písničku, protože to je pro ně právě.
1: Mm-hmm. Myslím, že budou nadšení. ABBA začíná Dancing Queen. Pozdravíme i Milušku a popřejem vám do Die fantastický, byť tropický čtvrteční večer. Poslední v červenci, čtvrtek. Pěkný večer, ahoj.
2: Ahoj.

0: Oldies a hity na psání.
1: Pro všechny roztančené královny i pro Janičku na Botanickou od Marka Abba. Pozdrav, Die. Doufám, že i na Botance, že to stále žije. 19 hodin, 12 minut krokodýláci. Je to prostě jasný. Voláte, objednáváte. Jdeme na telefon opět 600 303 103. Kdo je tam další? Halo, dobrý večer.
2: Tady jak svině, tady Čermáci z rozpáleného Slavkova.
1: Rozpálení Čermáci, zdravíme do Slavkova, ahojte. Jak to řešíte, to rozpálení, co, Vildo?
2: Větrák, jedině větrák.
1: Ten u nás jede taky pořád, čověče. Akorát opatrně, to nejde přímo na vás a nejste pak z toho nachlazení, to se někdy s větrákem stává, jo? Na to pozor,
2: stává,
1: pozor, pozor.
2: To je pravda.
3: Tak zlomí ani klimaty zase, že jo, to si budeme povídat.
1: No samozřejmě.
3: To nemáme, ale taky s tím mám bohatý zkušenosti, jedna letní angína s klimatizace, ta byla fakt hnusná.
1: Ano, takže takovou si nepřivolávat. Nějakou pěknou písničku k osvěžení máte vybranou, nebo je to na nás?
2: Dáme si nějakou pecku od Bonnie Tyler dneska.
1: OK, dobrá, no a?
2: A bude to pro tebe do studia, bude Děkuju. To pro Bajkerose Zdeňka do Šepkovic, bude to pro Alex do Hodonína,
3: pro Míru a Peťu do Žďáru, pro pána Andělu, pro oba dva Milany a pro Janču do Řečkovic.
2: A pro všechny ostatní krokodýláky, co poslouchají a volají.
1: Všem krokodýlákům krásný, svěží, pohodový večer a už je tě zase aspoň třeba tak 25 zpátky, že?
3: Ježi, už aby to bylo.
2: To by bylo optimální.
1: No, myslím, že se ale hned tak nedočkáme, že to, co tady je dneska, má být pak zase ještě pondělí, úterý, příští týden. No, děcka, buďte svěží, hodně pijte, mějte se krásně ve Slavkově. Zdarec. A pozdravíme taky do Pohořelic, odkud píše Verča. Ahoj Peťo, prosím, zahraj nám nějakou pěknou osmdesátku do práce. Do Pohořelic, Verča. No tak Bonnie Tyler je zrovna super osmdesátka. It's a heartache.

0: It's a heartache. Bonnie Tyler, spokojený Slavkov, dokonce i Jaruška je spokojená, jak jsem to vybral, protože si nemohla vzpomenout, jak se tahle ta fantastická špica písnička jmenuje. Tak jsme moc rádi, že jsme to dobře vybrali a nejen Slavkova, stále krásný svěží večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A protože jste hráli i do Hodonína, tak pozdravíme 95.4 FM a z Hodonína zpráva od Jardy. Ahoj Petře, zahraj pěknou písničku pro kolegyni Jitku do Prušánek, protože dneska slaví krásný kulatý narozeniny. Všechno nejlepší ode mě. Chci pozdravit i Peťu do Tišnova, její kamarádku. On to bude vědět, která slaví 90. léta, všechno ode mě děkuji. No a když říkáš 90. léta, tak já bych to tam naladil do hitu, který je dokonce z přelomu 70. a 80. Upravovalo se to, přespívávalo se to strašně v 90. a toto je jedna z posledních úprav, takže právě teď Cyril Stumbling in, Jituško, do Prušánek k těm dnešním Abrahamovinám. Jenom to nejlepší, hlavně zdraví.

0: Stumble in, krokodiláci, od Jardy do Beše, z Hodonína do Prušánek, to znamená kousek vedle k dnešním fantastickým kulatinám. Jitce, všechno nejlepší a stále hrajeme na přání. Dobrý večer.
1: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
2: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
1: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
3: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
4: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
3: Amethyst Welt Maisau.
4: Více na amethystwelt.at.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Joy Vance Riptide, mimochodem oblíbená písnička ve škole Cyberlicho a v Soběšicí, kde se to učí nejenom kluci z té naší třídy s Oliverkem v pětce. Takže zdravíme všechny, co si to s náma teďka zabroukali, ať už ze Soběšic nebo odinut, a jdeme na telefon 600 303 103. Kdo pak tam je? Halo, dobrý večer.
1: Ahoj, tady Pepa z Dobronína.
0: Pepo, zdravíme Dobronín, nazdár, jak se máš, čověče?
1: Ahoj, ahoj. Dobře.
0: Už i mamka mě tady píše, čau Peťo, zdravím tě, chtěla bych písničku pro Lumpíka Pepíka do Dobronína. A my před chvílí dogrilovali vepřový masíčko, tak tam zahraj nějakou kometáckou nebo puberťáka. Ahoj, Mirka Dobronín, takže...
1: Teď jsi
0: s mamkou. Kometáckou dáme, jasný. Teď jsi s mamkou?
1: Ano, mám tady.
0: Máš je vedle sebe, výborný, takže prosím tě, kdo víc baštil to vepřový?
1: Já, protože ty? Mám jakoby sucho po operaci.
0: Jo, takhle, takže...
1: Takže ona si stačí jedno maso a já jsem si dal masíčka.
0: Kolik? Tři masíčka?
1: Dvě.
0: Dvě masíčka, dobře. Takže přejde, nejseš seš spokojený, dobře naladěný.
1: Spokojený,
0: výborně.
1: Akorát by nemusel být takový vedro.
0: Ježiš, ani nepovídej, to vedro je šílený, šílený. To bych chtělo teďka, přesně. Když seš takový komiťák.
1: Bylo komiťák, tady nějak do těch 25, to by bylo spokojeno.
0: To bych chtělo jít teďka na nějaký hokejový zápas a být normálně blízko ledu.
1: No, to bude, to teďka si bude spravit Dukla Jihlava hrát s Brněnskou Kometou.
0: Jak to dopadne, Dukla Jihlava Kometa Brno, co, Pepo?
1: No, tak to bude hodně velké masakr, uvidíme.
0: Výsledek nějaký, dej tip.
1: Nějaký výsledek, tak Dukla vyhraje 2-1.
0: Dukla 2-1, dobře, já si myslím, že 3-2 vyhraje Kometa. Zdravím mamku, Dobronín, Jihlaváky, Kometáky, Duklu a mějte se krásně, tady je
1: ahoj.
0: Navždy Kometa. Ahoj!
1: Ahoj!

0: pošleme to pro Míru, pro tebe, pro Jirku Vínera, pro oba dva Milany, hlavně pro Alek a pro všechny kometáky a pro všichni, co poslouchají.
1: Všichni, co posloucháte, krásný večer, mějte, opatrujte se, hezký svěží večer s krokodýlem. Díky, papa Peti, ahoj.
0: Jo, ahoj, čau.
1: A taky pošleme tuhle písničku od Imagine Dragons Next to Me na Botanickou do salonu Kašaro, pokud ještě máte dneska přes čas, ať si to tam Jani s klientkami krásně užijete a stále výborně vypadáte.

0: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Krokodýl stále na přání, čas 19.40, takřka jsme na telefoní.

0: Bohemce, nejčastěji 603, 103, 103, tak kdo pak se nám teď dovolává do Krokodýla? Halo, tady je Petr, dobrý večer, prosím.
1: Pavel Jenča, ahoj.
0: Pán Andělů z Bezříče, pán hezký Anděl, tropický večer, Pavle, ahoj. Co ta křídla ahoj. V tom horku, funguje to?
1: Jo, mám tady dvě malé děti s maminkou, tak si povídáme a to, jo, funguje to
0: funguje. Všechno. Mává nám to i v tom horku, jsme rádi, zdravíme všechny anděly a dáme zahrát nejvíc komu, prosím tě, od tebe dneska?
1: Prosím tě, panu Vlastíkovi, který mě dneska dovezl nahoru a paní Nejzbykovi, která mě vezla včera.
0: Ano.
1: A paní Mělíšková. No a samozřejmě do Slavkova, do Velkého Mezeříčí, do Brna a taky do Sazomína, do Marcelce, za to, že je a že jí mám hrozně rád, je příkona a samozřejmě Zdenkovi Bechovi a všem ostatním do Brna a do Velkého Mezeříčí a hlavně ve Kačence a samozřejmě tobě a celému Krokodýlu, protože se
0: děkujeme, taky si úžasný, přejeme krásný, příjemný, hlavně svěží večer do Mezříče. Ahoj.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Tak zatancuj si so mnou, krokodýláci, nejenom do Rantířova, taky do Sazomína, do Mezříče a současně do Brna, do Bohunic od Pavla, pána Andělu. Jinak pozor, někdo z vás doma těžce maká. Ahoj, aktuálně makám doma na přístřešku, na sluníčku. Nešlo by zahrát písničku od Daddy Yankeeho Con Calma? Moc děkuju, no samozřejmě, že by to šlo. Takže na ty rozpálené střechy, krokodýláci, ať vám to jde pěkně od ruky a jste ještě dneska za světla zpátky doma s hotovým pěkným výsledkem a maximálně spokojený. Dobrý večer.

0: je pum pum girl.
1: Děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jsme to tam fókli. Eros Ramazzotti, Krokodýly, 19.51. Jdeme do finále.
1: A hity na přání.
0: Pecky na přání na telefonu je kdo pak? Petr, halo, dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdarec Peťané.
0: Krásný večer, Šipkovičáci, zdarec Rytíři. Jak se máš v tropech?
2: Je to hrozný.
0: Je to náročný, je to... No. Kolik už si toho dneska vypil, co?
2: Já to ani nepočítám, ale furt si vařím čajíčky, tohle, žádný alkohol.
0: Dobře, děláš, ty jsi příkladem, krásně. Dobře, Zdeněčku, koho pozdravíme a potěšíme, řekni.
2: No, písničku pošleme mým klukům Peťovi a Patrikovi, zrovna se vrací z Mnichova a je 500 km pod klimatizací, to taky není zrovna med, no, takže...
0: Tak ať to zvládnou kluci, ale furt je to lepší, než nebýt klimatizaci tady v tom vedru.
2: Jasně, no, ale občas teď asi musí zakouřit, rozumí, zastaví ho a, no jo. A tak dále.
0: Oni no, si takže... určitě najdou svůj způsob, jak to vyřešit, no.
2: Ještě pošleme to do Rudíkova, jíce Standovi, kde mě dneska zvali na kančí guláš, ale sorry, protože vrace se v tom horku.
0: Ale při tom kančí guláš by byl vynikající, čověče. Zdravíme do Rudíkova. Dobrou chuť.
2: Bude ve splince určitě, takže to bych zapomněl, jaká ta gulčna vlastně byla, když po té cestě zpátky. No, dáme to ještě vysmátit Plavkovákům, Tigrovcům z Kulova Utěchova a všem zavlažený večer přes Zdenek Zdar jak svině.
0: Krásný zavlažený svěží večer, Zdar jak svině, Zdeny, ahoj.
2: Čau, čau, Peťane.

Tady Krokodýl, tady je vaše rádio, no a teď pozdrav taky do Hodonína, kde nás poslouchá Majka, tak je i pro Majku. Třeba na nějakou tu grilovačku pod pergolu, další je ty Krokodýla.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 8. večerní s Krokodýla Katy Perry. Budou YouTube Beautiful Day. A taky Eva Farná. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 8. večerní.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Pátek čekáme na jižní Moravě převážně skoro jasnou oblohu. Teploty budou až kolem 38 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Na Špilberku dnes začal Brazil Fest Brno. Sedmý ročník potrvá do neděle. Zítra se festival přesune na náměstí Svobody a na Moravské náměstí. Vrcholem přehlídky bude sobotní karnevalový průvod. Park v Bráfově ulici v Žabovřeskách ozvláštňuje nová originální plastika. Kovová dominanta v podobě velké žáby bude sloužit jako malá fontána. Vyšla na 170 tisíc korun. Žába zatím nemá jméno. Obyvatelé mohou své návrhy zasílat na radnici. Meteorologové varují před rizikem přehřátí a dehydratace. Přibýt může taky pracovních úrazů. Kvůli deformacím nebo lomům kolejnic můžou nastat zpoždění nebo výluky spojů. Sucho a silný vítr navíc zvyšují riziko požárů.
0: Přehled dnešních událostí.

0: to tady, léto s Krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: No a do toho letní hity Krokodýla, no a taky se podíváme do ulic Brna. Dneska byla na náměstí Svobody velká sláva, i o tom za malou chvíli.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Dneska bylo v Brně opravdu živo. Brněnské náměstí Svobody patřilo budoucím vojákům. Univerzita obrany slavnostně vyřadila 237 nových vojáků, kteří po úspěšném studiu nastupují do služby. No a pokud si říkáte, jak to tam probíhalo, tak o slavnostní atmosféru se postaral přelet vojenských vrtulníků na centre města. No a nechybělo ani tradiční vyhození čepic do vzduchu. Ano, Česko má nové vojáky a v Brně to pěkně oslavili.
0: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: už 32 let. Stále s vámi.
1: Krokodýláci, už se to blíží. V sobotu oslavíme i ve vysílání 32 let Rádia Krokodýl. Připravili jsme pro vás narozeninový speciál, no a během celého dne budeme soutěžit o naše narozeninové balíčky. Stačí nás pozorně poslouchat a budeme vzpomínat právě na rok 1994. Pojďme si připomenout ten rok i našimi retro jingly.
0: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's greased lightning.

There's love, you and I both apply to the above.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 21. hodině z Krokodýla Benson Boone. Celine Dion. A taky Mandraže. Hity po 21. hodině.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Pátek čekáme na jižní Moravě převážně skoro jasnou oblohu. Teploty budou až kolem 38 stupňů Celsia.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Ochlazení v horkých dnech v Brně opět lidem poskytnou dva historické sály na Nové radnici. Otevřené jsou ode dneška do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Ode dneška také centrem města opět jezdí krupící vozy. Kamenná čtvrť se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu, ve kterém vznikne komunitní centrum. Městská část Brno-Střed, která má nemovitost ve správě, aktuálně pracuje na stavebních úpravách. Zaplatí za ně téměř 200 000 korun. Revitalizace Holáseckých jezer se znovu odsouvá. I když se původně počítalo se zahájením prací letos v srpnu, město stále dokončuje projektovou dokumentaci a čeká na změnu stavebního povolení i rozhodnutí o dotaci.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Hezky se nám rozjíždí čtvrteční krokodýlí lípelíšek. Jarek Hemala už vás zdraví, krásnou pohodovou 30. červencovou noc vám přeji. Pojďme si užít i při takovém krásném datumu skvělé hity na krokodýlu.
1: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa. Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte. Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
3: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
2: Amethyst Weltmeisau.
3: Více na amethystwelt.at.
4: Krokodýl.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: J-Lo.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity. Teď budeme společně zdravit do Hodoní na Tatrách, sladíte, posloucháte na 95,4 FM. Hodoní mladí, což je dobře, my vás tam zdravíme. Tak krásnou noc, čtvrteční z Krokodýla.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Stále si užíváte ten největší hudební výběr. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech. Dnes byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy, a to právě v roce 1970. Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy je chráněná krajinná oblast v Česku vyhlášena právě 30. července 1970. Správa sídlí ve Žďáru nad Sázavou. Dům přírody se nachází v krátké a rozloha činí 709 km čtverečních. Tak, vyražte, užijte si samozřejmě Žďárské vrchy, teď i další hity. Jarek přeje krásný poslech.

Na Krokodýlu se vám Jarek přejí krásný poslech, další hity jsou připravené, no a my se jdeme podívat na trolejbusovou dopravu v Brně. Ta totiž zahájila provoz právě dnes v roce 1949. Kdy vy jste jeli naposledy trolejbusem tady v Brně? Tak pokud ano, tak doufám, že jste si jízdu užili. Pokud ne, svezte se. Slavíme 1949 trolejbusová doprava v Brně.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Krokodýl je stále s vámi, Jarek přeje krásnou čtvrteční noc. Dnes máme Světový den proti obchodování s lidmi a také Mezinárodní den přátelství, vyhlášený OSN v roce 2011. Tak přátelé, užijeme si ten svátek. Zdravím své přátelé a doufám, že se máte báječně a ten svátek, Mezinárodní den přátelství, si užijeme.

Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Na vině krokodýla si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my se společně jdeme podívat na jazyky a poslední studii. Ano, na celém světě se v současnosti používá přibližně 7500 jazyků, přičemž mezi nejrozšířenější patří angličtina, čínština, hinština, španělština, arabština a francouzština. A to jak z hlediska rodilých, tak nerodilých mluvčích. To zní jako velká spousta jazyků, ovšem ani zdaleka to není tolik jako někdejší historický maximum, kdy lidé mluvili desítkami tisíc různých řečí, napsala agentura Reuters. Tak, toliko jazyky, kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem, tak uvidíme, jak se nám dál bude dařit jazyky zdolávat tady u nás různé, nejenom angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a tak dále, i ty další. Teď ale my budeme užívat si hit za hitem tady na Krokodýlo.

0: hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Je 1. máj a já jsem si vzpomněl, že už jsem dlouho nevyznal svůj cit.

Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Míra úspor domácností byla tady u nás loni 19,2% a patřila k největším v EU, i to probereme na vlně kroku Lýla. Míra úspor domácnosti činila v České republice loni 19,2% a byla společně s Německem nejvyšší v EU. Průměr Unie činil 13,6%, vyplývá to z údajů Eurostatu. Míra úspor domácností vyjadřuje rozdíly mezi příjmy a spotřebou na jejich celkových příjmech v daném roce. Řecko je jedinou zemí Unie, kde domácnosti utrácejí více, než kolik je jejich příjem. Tak, teď už za dalšími hity spěcháme. Jarek Hemala přeje hezký poslech.